0: klientelou na Slovensku. Josef Bálko, Poprad.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
2: Fotbalisté Slavie se v osmifinále domácího poháru utkají s nováčkem ligy Zbrojovkou Brno. Další z pražských klubů Sparta přivítá ve šlágru programu rivala Baník Ostrava. Pokud Plzeň v dohrávce třetího kola vyřadí Jihlavu, nastoupí na stadionu posledního celku nejvyšší soutěže Zlína. Mladá Boleslav a Bohemka si zopakují loňský osmifinálový souboj. Rozhodl o tom los Praze. Ústředním hracím termínem je středa 28. října. Máme zataženo a místy občasný déšť. Teploty klesnou na 11 až 7 stupňů. V sobotu nás čeká převážně zataženo s deštěm nebo přeháňkami. Odpoledne začne od severozápadu oblačnosti i srážek ubývat. Teploty vystoupí na 11 až 16 stupňů. No a na jižní Moravě čekejme až 18.
1: Radio Rockzone. Muzika na tělo.

0: Yes, isn't it wild? Oh, isn't it wild? Yeah, isn't it wild? Oh!
1: Dneska vám nabízím perlu klasického roku, album Sheer Heart Attack, třetí album Queen z roku 1974. To je deska, na níž Queen konečně našli svůj typický sound a díky úspěšné skladbě Killer Queen. A navíc se řada znalců domnívá, že další skladba Stone Cold Crazy je vlastně první rocková věc, ve které se objevily prvky thrash metalu. A perlu od Queen vám nabídnu večer 11 na Radio Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Ceny pohonných hmot zase porostou. Floridu ohrožuje hurikán a Nosková se poprvé kvalifikovala na turnaj mistryň. Je tu krátký přehled zpráv a ten vám přináší Veronika Kuželková. Maximální ceny pohonných hmot o víkendu a v pondělí vzrostou. Litr nafty může stát až 47 korun a 67 haléřů. Benzín maximálně 640 korun a 48 haléřů. Opatření se nevztahuje na prémiová paliva. Vláda regulaci zavedla kvůli prudkému zdražování a cenové limity stanovuje vždy na jeden den dopředu. Platit mají do konce října. Na jejich dodržování dohlíží specializovaný finanční úřad. Hygienici v pražském újezdu nad Lesy evidují 486 případů salmonelózy. 108 lidí skončilo v nemocnici. Nákazu způsobila prošlá a nedostatečně tepelně upravená vejce ze školní kuchyně. Případem se zabývá policie a radnice také připravuje formulář pro žádosti o odškodnění. Žáci už se vrátili do školy, školní kuchyně ale zůstává zavřená a obědy zajišťuje externí firma. K jihovýchodnímu pobřeží Spojených států se blíží hurikán Izajáš. V Mexickém zálivu bleskově zesílil už na extrémně nebezpečnou bouři třetí kategorie. Živel má udeřit na pevninu během dnešní noci.
2: Situace na severní Floridě je napjatá. Obyvatelé berou útokem čerpací stanice a obchody. Na dálnicích, které směřují do vnitrozemí, kolabuje doprava. Meteorologové varují, že hurikán přinese ničivý vítr o rychlosti přes 165 km za hodinu. Hrozí přívalové deště a povodně. Životu nebezpečné bude vzedmutí mořské hladiny, které může doslova spláchnout pobřežní komunity. Guvernér nabádá obyvatele, aby okamžitě opustili evakuační zóny. Je totiž možné, že se k ním v případě nouze nebudou moci dostat záchranáři. Ze Spojených států Hedvika Miller.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Wimbledonská šampionka Linda Nosková si letos poprvé zahraje na tenisovém turnaji mistryň. Oznámila to Ženská tenisová asociace. Finále sezóny bude od 8. do 15. listopadu hostit Indian Wells a Česko by na něm mohlo mít až 3 zástupkyně. Máme zataženou místy, čekejme občasný déšť. Teploty klesnou na 11 až 7 stupňů. V sobotu nás čeká převážně zatažená obloha s deštěm nebo přehánkami. Odpoledne začne od severozápadu oblačnosti i srážek ubývat. Teploty vystoupí na 11 až 16 stupňů a na jihu Moravy čekejme až 18.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

Dneska vám nabízím perlu klasického roku, album Sheer Heart Attack, třetí album Queen z roku 1974. To je deska, na níž Queen konečně našli svůj typický sound a díky úspěšné skladbě Killer Queen. A navíc se řada znalců domnívá, že další skladba Stone Cold Crazy je vlastně první rocková věc, ve které se objevily prvky thrash metalu. A perlu od Queen vám nabídnu večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Prezident Pavel nakonec k volbám dorazil. Opět se bude létat mezi Prahou a Popradem a fotbalisté Slavie nastoupí v poháru proti Zbrojovce a Sparta proti Baníku Ostrava. Je tu krátký přehled zpráv a s ním vás zdraví Veronika Kuželková. Petr Pavel překvapil Černouček na Litoměřicku. Prezident nakonec přijel odvolit do své domovské obce v komunálních volbách, i když to původně neplánoval. Pavel je totiž těchto dnech na soukromé zahraniční cestě v Maroku. Ze severu Afriky ale kvůli hlasování na otočku přiletěl. Za neúčast ve volbách čelil kritice veřejnosti i koaličních opozičních politiků. Svůj záměr ale prezident nakonec přehodnotil.
2: Trápilo mě to celou dobu, protože v té době jsem ještě neviděl žádné řešení. Já jsem rád, že jsem mohl tuhle chybu, řekněme, úsudku napravit, protože chyby děláme všichni, i prezidenti. Já tu věc tímto považuji za uzavřenou. Jsem rád, že jsem to takhle mohl udělat a jsem rád, že jsem mohl kolobám a dát tím občanům najevo, že by měli taky.
1: Prezident neupřesnil, jestli jeho návrat do Česka souvisí i s nehodou, která se stala jednomu z členů výpravy na Buginách v Marocké poušti. Neřekl ani detaily k logistice jeho příletu. Pavel ale potvrdil, že se do zahraničí zase vrátí. Po dlouhých 14 letech se do Vysokých Tater vrací letecká linka z Prahy. Do Popradu bude letat třikrát týdně ještě před zimní sezonou. První let je naplánován na 25. října. Region Tater si od této novinky slibuje víc turistů.
3: Noví turisti budou moct využít Prahu a jako prestupový úzol. Let do Popradu potrvá zhruba hodinu a spoje budou premávat vo čtvrtok, sobotu a neděli. Cez vianočné a novoročné sviatky maďarský dopravca posilní kapacity. Leteckou linku z Prahy do Tatier prevádzkovali naposledy české Aerolínie v roku 2012. Rokovania o obnovení linky trvali rok a pol. Zavážilo aj to, že Česi sú najpočetnejšou zahraničnou klientelou na Slovensku. Josef Bálko, Poprad.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Fotbalisté Slavie se v osmifinále domácího poháru utkají s nováčkem ligy Zbrojovkou Brno. Další z pražských klubů Sparta přivítá ve šlágru programu rivala Baník Ostrava. Pokud Plzeň v dohrávce třetího kola vyřadí Jihlavu, nastoupí na stadionu posledního celku nejvyšší soutěže Zlína. Mladá Boleslav a Bohemka si zopakují loňský osmifinálový souboj. Rozhodl o tom los v Praze. Ústředním hracím termínem je středa 28. října. Máme zataženo a místy občasný déšť. Teploty klesnou na 11 až 7 stupňů. V sobotu nás čeká převážně zataženo s deštěm nebo přeháňkami. Odpoledne začne od severozápadu oblačnosti i srážek ubývat. Teploty vystoupí na 11 až 16 stupňů. No a na jižní Moravě čekejme až 18.
0: Radio Rock Zone. Muzika na tělo.

Dneska vám nabízím perlu klasického roku, album Sheer Heart Attack, třetí album Queen z roku 1974. To je deska, na níž Queen konečně našli svůj typický sound a díky úspěšné skladbě Killer Queen. A navíc se řada znalců domnívá, že další skladba Stone Cold Crazy je vlastně první rocková věc, ve které se objevily prvky thrash metalu. A perlu od Queen vám nabídnu večer 11 na Radio Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Ceny pohonných hmot zase porostou. Floridu ohrožuje hurikán a Nosková se poprvé kvalifikovala na turnaj mistryň. Je tu krátký přehled zpráv a ten vám přináší Veronika Kuželková. Maximální ceny pohonných hmot o víkendu a v pondělí vzrostou. Litr nafty může stát až 47 korun a 67 haléřů. Benzín maximálně 640 korun a 48 haléřů. Opatření se nevztahuje na prémiová paliva. Vláda regulaci zavedla kvůli prudkému zdražování a cenové limity stanovuje vždy na jeden den dopředu. Platit mají do konce října. Na jejich dodržování dohlíží specializovaný finanční úřad. Hygienici v pražském újezdu nad Lesy evidují 486 případů salmonelózy. 108 lidí skončilo v nemocnici. Nákazu způsobila prošlá a nedostatečně tepelně upravená vejce ze školní kuchyně. Případem se zabývá policie a radnice také připravuje formulář pro žádosti o odškodnění. Žáci už se vrátili do školy, školní kuchyně ale zůstává zavřená a obědy zajišťuje externí firma. K jihovýchodnímu pobřeží Spojených států se blíží hurikán Izajáš. V Mexickém zálivu bleskově zesílil už na extrémně nebezpečnou bouři třetí kategorie. Živel má udeřit na pevninu během dnešní noci.
2: Situace na severní Floridě je napjatá. Obyvatelé berou útokem čerpací stanice a obchody. Na dálnici, které směřují do vnitrozemí, kolabuje doprava. Meteorologové varují, že hurikán přinese ničivý vítr o rychlosti přes 165 km za hodinu. Hrozí přívalové deště a povodně. Životu nebezpečné bude vzedmutí mořské hladiny, které může doslova spláchnout pobřežní komunity. Guvernér nabádá obyvatele, aby okamžitě opustili evakuační zóny. Je totiž možné, že se k ním v případě nouze nebudou moci dostat záchranáři. Ze Spojených států Hedvika Miller.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Wimbledonská šampionka Linda Nosková si letos poprvé zahraje na tenisovém turnaji mistryň. Oznámila to Ženská tenisová asociace. Finále sezóny bude od 8. do 15. listopadu hostit Indian Wells a Česko by na něm mohlo mít až 3 zástupkyně. Máme zataženo, místy čekejme občasný déšť. Teploty klesnou na 11 až 7 stupňů. V sobotu nás čeká převážně zatažená obloha s deštěm nebo přehánkami. Odpoledne začne od severozápadu oblačnosti i srážek ubývat. Teploty vystoupí na 11 až 16 stupňů a na jihu Moravy čekejme až 18.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

Dneska vám nabízím perlu klasického roku, album Sheer Heart Attack, třetí album Queen z roku 1974. To je deska, na níž Queen konečně našli svůj typický sound a díky úspěšné skladbě Killer Queen. A navíc se řada znalců domnívá, že další skladba Stone Cold Crazy je vlastně první rocková věc, ve které se objevily prvky thrash metalu. A perlu od Queen vám nabídnu večer 11 na Radio Rock Zone.

Na pláži v písku leželo srdce, umývalo ho moře.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Prezident Pavel nakonec k volbám dorazil. Opět se bude létat mezi Prahou a Popradem a fotbalisté Slavie nastoupí v poháru proti Zbrojovce a Sparta proti Baníku Ostrava. Je tu krátký přehled zpráv a s ním vás zdraví Veronika Kuželková. Petr Pavel překvapil Černouček na Litoměřicku. Prezident nakonec přijel odvolit do své domovské obce v komunálních volbách, i když to původně neplánoval. Pavel je totiž těchto dnech na soukromé zahraniční cestě v Maroku. Ze severu Afriky ale kvůli hlasování na otočku přiletěl. Za neúčast ve volbách čelil kritice veřejnosti i koaličních opozičních politiků. Svůj záměr ale prezident nakonec přehodnotil.
2: Trápilo mě to celou dobu, protože v té době jsem ještě neviděl žádné řešení. Já jsem rád, že jsem mohl tuhle chybu, řekněme, úsudku napravit, protože chyby děláme všichni, i prezidenti. Já tu věc tímto považuji za uzavřenou. Jsem rád, že jsem to takhle mohl udělat a jsem rád, že jsem mohl kolobám a dát tím občanům najevo, že by měli taky.
1: Prezident neupřesnil, jestli jeho návrat do Česka souvisí i s nehodou, která se stala jednomu z členů výpravy na Buginách v Marocké poušti. Neřekl ani detaily k logistice jeho příletu. Pavel ale potvrdil, že se do zahraničí zase vrátí. Po dlouhých 14 letech se do Vysokých Tater vrací letecká linka z Prahy. Do Popradu bude létat třikrát týdně ještě před zimní sezonou. První let je naplánován na 25. října. Region Tater si od této novinky slibuje víc turistů.
3: Noví turisti budou moct využít Prahu a jako prestupový uzol. Let do Popradu potrvá zhruba hodinu a spoje budou premávat vo čtvrtok, sobotu a neděli. Cez vianočné a novoročné sviatky maďarský dopravca posilní kapacity. Leteckou linku z Prahy do Tatier prevádzkovali naposledy české Aerolínie v roku 2012. Rokovania o obnovení linky trvali rok a pol. Zavážilo aj to, že Česi sú najpočetnejšou zahraničnou klientelou na Slovensku. Josef Bálko, Poprad.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Fotbalisté Slavie se v osmifinále domácího poháru utkají s nováčkem ligy Zbrojovkou Brno. Další z pražských klubů Sparta přivítá ve šlágru programu rivala Baník Ostrava. Pokud Plzeň v dohrávce třetího kola vyřadí Jihlavu, nastoupí na stadionu posledního celku nejvyšší soutěže Zlína. Mladá Boleslav a Bohemka si zopakují loňský osmifinálový souboj. Rozhodl o tom los v Praze. Ústředním hracím termínem je středa 28. října. Máme zataženo a místy občasný déšť. Teploty klesnou na 11 až 7 stupňů. V sobotu nás čeká převážně zataženo s deštěm nebo přeháňkami. Odpoledne začne od severozápadu oblačnosti i srážek ubývat. Teploty vystoupí na 11 až 16 stupňů. No a na jižní Moravě čekejme až 18.
0: Radio Rock Zone. Muzika na tělo.

Dneska vám nabízím perlu klasického roku, album Sheer Heart Attack, třetí album Queen z roku 1974. To je deska, na níž Queen konečně našli svůj typický sound a díky úspěšné skladbě Killer Queen. A navíc se řada znalců domnívá, že další skladba Stone Cold Crazy je vlastně první rocková věc, ve které se objevily prvky thrash metalu. A perlu od Queen vám nabídnu večer 11 na Radio.

0: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
1: Na veterány, kabriolety, sportáky, motocykly. Přijďte na výstavu BMW do 15. října na Arkády. O víkendu 10. a 11. října se navíc můžete těšit na závodní simulátor BMW. Partnerem je CarTech Praha, autorizovaný dealer vozů BMW a BMW Motorrad. Bavte se jako o závod. Na viděnou, Arkády.

0: No a prší, prší, jen celé, 6. hodina, raní k tomu 59. minuta. Marina slaví dneska svátek, máme sobotu 10. října. No venku ty teploty nic moc, Karlovy Vary 8 stupňů, ale jinde v republice třeba 11, jako třeba Praha, Ostrava, České Budějovice nebo dokonce Olomouc. Ale pozor, na některých místech nám prší, takže očekávajte, že dneska ten den bude takový uplakaný. No nic, pojďme se někam pozvat, samozřejmě k vysílání Rádia Rockzone, kde bude znít další muzika, za chvilku Divoký Bill nebo taky Offspring, ale taky něco z málo z muziky. Lucerne Music Bar v Praze, Kaisers Orchestra. Pokud byste chtěli někam jinam, tak v Semilech dneska Tři sestry v Sokolovně Boskov. Tak máte to na webu, tak se když tak podívejte. No a my jdeme na všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na Rádiu Rockzone.
0: Tragické nehody mají stále příčiny. Rokycansko má nový automata na květiny a judista Krpálek může rozšířit svou medailovou nabídku. Hlavní příčinou dopravních nehod zůstávají stále stejné prohřešky. Jde o nepřiměřenou rychlost, přejetí do protisměru, nevěnování se řízení. Upozorňuje to na to kampaň s názvem Normální řízení zabíjí. V září zemřelo na českých silnicích 49 lidí. Šéf dopravní policie Michal Hodboď potvrzuje, že u těch nejtragičtějších nehod vidí společné jmenovatele.
2: Je to rychlost? Je to nepozornost a jsou to situace, kdy řidič přejede do protisměru. Nutno dodat, že někdy je to kombinace všech těchto okolností, které se potom podepisují na těch tragických dopravních nehodách.
0: V září se stalo celkem přes 7200 dopravních nehod zaviněných řidiči. Ve více než 93% za kolize mohlo rizikové řízení. Ve zbytku případů šlo o agresivní jízdu. Voliči v Česku dnes mají napilno, dokončí rozhodování o tom, kdo bude v příštích letech určovat chod jejich měst, městysů a vesnic. V části republiky pak minimálně zúží na dva finalisty výběr budoucí třetiny senátorů. Výjimkou bude Rychnovsko, kde si lidé už senátora s jistotou zvolí, protože se rozhodují pouze ze dvou kandidátů. Ve stejné situaci byli před 4 lety voliči na Orlicko-Ústecku. Volební místnosti se po noční přestávce otevřou za 2 hodiny. Poslední volič budou mít šanci ovlivnit složení obecního zastupitelstva nebo senátu těsně před 2 hodinou odpoledne. Ke komunálním volbám chodí obvykle necelá polovina voličů. Senátní lákají méně. Rokycansko má druhý květinový automat. Lidé ho najdou v Břasích, podobně jako v Rokycanech si tam mohou během dne, ale i noci koupit čerstvé kytice.
3: Samoobslužná skřínka na květiny a dekorace v Břasích je hojně využívaná. Teď se ale řezané kytky přestěhovaly do klimatizovaného automatu, který zajistí čerstvost i ve vedrech nebo mrazech. Lidé si je mohou koupit 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Květinářství zveselé navíc nechce zůstat jen u dvou stávajících květinomatů v Rokycanech a Břasích a hledá cestu do Plzně. V příštím roce tam má v plánu otevřít další automat, nejlépe v části Černice. Klára Fajstová, Břasy.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Judista Lukáš Krpálek se porve o další medaily. Dvojnásobný olympijský vítěz dnes v Baku může získat už 6. cenný kov z mistrovství světa. Zatím má 2 zlata, 1 stříbro a 2 bronzy. V nejtěžší kategorii nad 100 kg slavil Krpálek světový titul před 7 lety v Tokiu. Loni byl v Budapešti 7. Judas Priest se vrátí do Česka, příští rok vystoupí na hudebním 23. ročníku festival Masters of Rock. Za pořadající agenturu Prago Koncert Bohemia to v pátek oznámila Martina Benešová. Parta kolem Roba Helforda zahraje ve Vizovicích na Zlínsku po 3. Dorazila tam už v roce 2022-2024. Festival už bude příští rok se konat 8. do 11. července a vstupenky už jsou v předprodejích. Počasí na závěr, tak co byste chtěli slyšet? No, dneska má být hlavně zataženo, na většině území se objeví občasný déšť nebo přehánky. Naměříme maximálně kolem 14 stupňů. Samozřejmě na jižní Moravě to může být víc, no a tam by mohlo být kolem 18. Tak v rychlosti ukneme ještě, jestli se náhodou nestala nějaká další dopravní nehoda a šupky dubky na muziku. Tak dejte si pozor, Bystra nad Jizerou, okres Semily, nehoda, probíhá vyšetřování se zvýšenou opatrností. Je to průjezdný, je tam osobák do oplocení.
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo.
0: Tak hezký ráno.

0: Def Leppard, 7 hodin a 17 minut. Pojďme dál, Nickelback připraven s Jerem 5.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Dejte si pozor na silnici 369, obec Braná, okres Šumperk. Je tam převrácené vozidlo, překážka na vozovce, havárie osobního auta tedy a na místě jsou složky integrovaného záchranného systému. Jinak pozor, je jednička mezi 301. 298. kilometrem na Brno. Je tam pomalu jedoucí vozidlo údržby, takže pozor, k tomu ten déšť, takže vakt na cestách, bacha.
2: Nestačí ti jenom poslouchat? Tak koukni na sítě Rádia Rock Zone. Najdeš tam koncerty, novinky i pořádnou porci rockovýho bordelu. Rock Zone, víc než rádio, tvoje parta v roku. Dej follow a buď v první linii rockový scény.
1: Hit sezóny na Rádiu Rock Zone.

0: dnešek taky připadá Světový den duševního zdraví. Duševní zdraví je stejně důležité jako to fyzické a v tomhletom hektickém období, kdy jsme vystaveni stresu, nejistotám nebo tlaku na výkon, je důležité také vědomě se starat o svou psychickou podobu. A tak vás někam pozvu, kde vypnete od těch všednodenních starostí a prostě přijdete na jiné myšlenky.
1: Rádio Rock Zone, kam dnes naživo.
0: A kam to bude? Tak Zlaté české ručičky v Čáslavi 2026. Tady bude traktoriáda, prosím vás. Jestli teda vlastníte traktor, nevím, jestli se budete moc ještě přihlásit, když tak se podívejte na stránky. Ale dneska v Národním zemědělském muzeu v Čáslavi je traktoriáda, takže tady uvidíte den plný netradičních strojů, spanilé jízdy, zábavy pro celou rodinu a podobně. Ten program je samozřejmě poměrně nabitý, takže na svý si přijdou jednak teda ti, kteří chtějí vidět domácí výrobu traktorků, ale budou tady taky samozřejmě spanilé jízdy, traktoriády, během níž se ukáže, co všechno tyhle ty svérázní vozítka dokážou. Na své si přijdou i ti, kteří mají rádi soutěžení a pořádnou dávku adrenalinu. Takže ještě jednou připomenu v Čáslavi Národní zemědělské muzeum dnes tedy od 9 do 17 hodin.
1: Dneska vám nabízím perlu klasického roku, album Sheer Heart Attack, třetí album Queen z roku 1974. To je deska, na níž Queen konečně našli svůj typický sound a díky úspěšné skladbě Killer Queen. A navíc se řada znalců domnívá, že další skladba Stone Cold Crazy je vlastně první rocková věc, ve které se objevily prvky thrash metalu. Perlu od Queen vám nabídnu večer 11 na Radio.

někde deštivo a je pravda, taky bych se asi nejradši válel. Ale tak zase řeknu vám nějaké informace, že jo. 7.43, podíváme se totiž na počasí.

0: Zone, počasí.
1: Dneska tu pláštěnku nebo deštník budete potřebovat, protože očekáváme zataženo. Na většině území se vyskytne občasný déšť nebo přehánky teploty 11 až 16. Na jižní Moravě to může být 18. A jestli někam půjdete třeba přes noc, no tak vás čekají teploty, které můžou klesnout i ke 3 stupňům. Výjimečně můžou být i přízemní mrazíky. Bude oblačno až zataženo a i tady samozřejmě kránu očekávejte po dešti tvorbu mlh. Dešť čekáme zpočátku lokálně na Moravě a taky na Slezsku.
0: Radio Rock Zone.
2: Obchodní centrum Nový Smíchov slaví 25 let. Oslavte to s námi ve čtvrtek 15. října. Čeká vás zábavný program, soutěže, dárky a speciální narozeninové slevy. A fanoušci Zrádců, pozor, dorazí Vojta Kotek, Markus Kruk i další známé tváře. Více na webu a sociálních sítích OC Nový Smíchov.
3: V Jisku pro vás máme extra slevu 10% na vše, včetně již zlevněného zboží. Nabídka platí pouze od středy 7.10. do neděle 11.10. a to na prodejnách i online. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: S Rock Zonem na dabu i na deštnou se vyhrabu.
5: Radio Rock Zone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Radio Rock Zone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.

0: Tak vám pěkný ráno, 8 hodina, ranní klepe na dveře, Marina má svátek, no a samozřejmě my se pojďme podívat, co se kde děje. Je toho opět celá spousta, máte to na webu, tak se když tak podívejte. Blue Thread Shoes v Cargo Gallery v Praze, nebo můžete zajít třeba do klubu FAMU, tady Here, anebo Blue Sundown. V Semilech, jak jsem před hodinou říkal, budou koncertovat tři sestry v Sokolovně Boskov, v Černošicích pro změnu klub Kino, Lokomotiva Planet, a kdybyste chtěli na Dimitry a Arakain, tak to musíte do Pardubic, do Ideonu. Víc toho najdete na webu, no a my nebudeme zdržovat, jdeme na všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: S volbami dnes pokračují i referenda, pozor na nákup hub, a Trump to schytává za dohodu s Putinem. Právě teď začíná druhý den komunálních a senátních voleb, ještě následujících 6 hodin, tedy mají voliči šanci spolu rozhodovat o novém složení zastupitelstev měst a obcí, ve kterých žijí. Zhruba třetina republiky také volí senátory. Podrobnosti doplní reportér Vítek Zábranský. Vítku, pěkný ráno.
2: Hezké ráno. Volební místnosti se včera zavřely v 10 hodin večer. Volební komise museli zapečetit hlasovací urny. Ty teď znovu otevírají a volby můžou pokračovat. Pozor, v komunálních volbách nekroužkujeme, ale křížkujeme. V senátních volbách se lístek neupravuje. Nezapomeňte sebou doklad totožnosti. Volební místnosti jsou dnes otevřené do 14 hodin, pak začne sčítání. Hlavně ve velkých městech se může protáhnout. Budeme to u nás ve vysílání podrobně sledovat. Volební online reportáž a průběžné výsledky najdete taky na zpravodajském webu iDnes.cz.
0: Děkuju. Desítky obcí dnes řeší kromě voleb i místní referenda. Po celé republice se dnes druhým dnem konají skoro ve 40 obcí. Pokud lidé nebyli hlasovat už včera, můžou stejně jako v obecních volbách dorazit do volebních místností ještě mezi dnešní 8 a 14 hodinou. Poté začnou volební komise sčítat hlasy. Dvacítka referend se týká výstavby větrných elektráren a další se hlasuje o jiných stavbách plánovaných v katastru obcí, například o spalovnách, obchvatech nebo bytových domech. Kontroloři potravinářské inspekce varují před krušnohorskými prodejci hub. U silnic se často objevují ti falešní, kteří nemají povolení nebo o houbách skoro vůbec nic nevědí.
3: Někdy je to jen muž postávající u silnice s košíkem a německy psaným textem, jindy jde o improvizovaný stánek s malým stolkem. Takzvaní prodejci ale nemají žádná oprávnění a často ani nevědí, co přesně nabízejí. Prodej hub z vlastního sběru totiž nemůže, a to platí nejen v Krušných horách, dělat kdekdo. Existují jasná pravidla. Klíčové je přitom osvědčení o zkoušce.
0: Donald Trump je pod palbou kritiky. Demokratičtí lídři ve Spojených státech v Senátu ostře kritizují dohodu amerického prezidenta s jeho ruským protějškem Putinem o naftě. Ve společném prohlášení hovoří o zoufalém jednání s vrahunským diktátorem. Dohodu označují za naprostou zradu Ukrajiny, evropských spojenců a americké bezpečnosti. Trump o dohodě informoval včera. S Moskvou se domluvil na dodávkách nejméně 300 tisíc tun nafty na americký a světový trh.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: 20-letá tenistka Nikola Bartuňková se probouzí do velkého dne. Na turnaji v Pekingu jí čeká životní zápas a postup do finále. Tedy o postup do finále. Z českých tenistech navíc zbyla jako poslední. Soupeřkou Bartuňkové bude pátá hráčka světového žebříčku Mira Andrejová z Ruska. Jejich semifinále je na programu jako první a začne už za 2 hodiny. Majorka srazilo reunion turné Radiohead na kolena. Frontman kapely přiznal, že u něj vyvolalo obrovský propad sebevědomí, ze kterého se vzpamatovával dlouhé měsíce. Radiohead se dali dohromady po 7 letech ticha a vyjeli na turné, které publikum milovalo. Ale pro Jorka bylo náročné vstřebávat se zase a střetávat s tolika silnými osobnostmi a handrkovat se o každou notu. Muzikant se podle svých slov začal zase cítit sám se sebou poté, co se vrátil k práci na svém připravovaném solovém albu. A počasí? No, tak dnešní obloha většinou zatažená, na většině území zaprší a později odpoledne a večer bude srážek ubývat. 11 až 16.
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo.
0: Jdeme do Aerosmith, taky přijdou Green Day, Guns N' Roses a spousta dalšího. 8.04.

0: Narek Zom taky, yes, kapela teda 70. 80. let. Nicméně 8 hodin 19 minut, já vás tady vystřelím teďka do příštího týdne, protože to se tady od čtvrtka až do neděle bude konat opět další ročník festivalu Signál. Možná jste o tom slyšeli, možná už jste byli. Každá ta instalace samozřejmě je jiná a jen v roce 2025 festival přivítal víc než 500 000 návštěv a celkově za dobu existence navštívili miliony diváků z Česka, ale i ze zahraničí. Takže ty projekce, které jsou, program, mapa, všechno najdete na stránce festivalu, tedy signalfestival.com, kde najdete jednak taky tu mapu kompletně s celým programem. Připomenu, že některé instalace jsou placené, nicméně některé jsou zase zadarmo, třeba Staroměstská radnice a podobně. No a takový ty užitečné informace, které byste měli vědět, najdete taky na stránkách, kde můžete samozřejmě ty vstupenky na některé ty instalace taky zakoupit. Takže Signál Festival od 15. do 18., což je tedy příští týden.
1: Někdy je backstage zajímavější než samotný koncert. Co se děje v zákulisí a mimo pódia, nejen u rockových hvězd, to pro vás zjišťuju každý čtvrtek od 13 hodin. Pravidelný host pořadu Odposlech Toma Frödeho na rádiu Rockzone.
2: Hit sezóny na rádiu Rockzone.

0: my se pojďme někam pozvat 8 hodin 33 minut. Počasí nevím, jak týhletý pozvánce bude přát.
1: Rádio Rock Zone, kam dnes naživo.
0: Ale můžete i pěšky a vzít třeba deštník, pláštěnku. Pivovar Nymburk totiž tradiční završí postřižinským cyklozavírákem. Tahle akce je připravena pro pivní labužníky a sportovní nadšence a bude startovat právě kolem 9. hodiny dneska, tedy 10. října, v Nymburském pivovaru. Zapomeňte na starosti, pojďte se taky trošičku zpřátelit třeba, nebo vzít přátelé, vyčistit si palici, jak se říká, a načerpat pozitivní energii. Jinak sraz zájemců o cyklistický výlet je v areálu pivovaru Nymburk. Plánovaná trasa měří přibližně 43 kilometrů. Jede se po turistických stezkách krásnou polabskou nížinou. No a k ochutnání tady bude opět nefiltrovaný ležák z čerstvého chmele a další orosené pivní jontové odměny. Je to bez odměn, je to jenom taková prostě sranda akce.
2: Dneska vám nabízím perlu klasického roku, album Sheer Heart Attack, třetí album Queen z roku 1974. To je deska, na níž Queen konečně našli svůj typický sound a díky úspěšné skladbě Killer Queen. A navíc se řada znalců domnívá, že další skladba Stone Cold Crazy je vlastně první rocková věc, ve které se objevily prvky thrash metalu. A perlu od Queen vám nabídnu večer 11 na Radio Rock.

0: Tak na sobotní dopoledne mám pro vás připravený taky Hollywood Undead, tak ty si dáme za chvíli. Bude tu pozvánka taky na koncert, přijdou Nickelback a jedou do Prahy, ale až příští rok, nebojte se. Ale teďka jdeme na silnice.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Tak první informace z Hlávkova mostu v Praze směrem do centra. Jsou tu záchranné složky u osobního auta, které spadlo do řeky, takže počítejte se zdržením. Další nehodu máme na Litoměřicku, je to výjezd z Hoštky na Štětí. Pozor, je jednička, pátý kilometr na Brno, tam osobní auto do svodidel. Pražský okruh směrem k letišti, 23. exit. Bacham, havarovalo tam osobní auto do svodidel, je to ve směru na sjezdu na dálnici D5. No a pak tady mám ještě Zličín, Řevnická ulice u sjezdu k Metropoli. Tady bacha, osobák havaroval taky. Mám tady ještě jeden pohled na D1. Je to u Mirošovic za exitem 1.20. Tady to začíná trošičku tuhnout, a to ve směru z Prahy na Brno. Zdržení je zatím minimální, je tady zúžení.
2: S Rockzonem na DABu i na Praděce vyhrabu.
3: Radio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Radio Rockzone, ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě. Ho, ho, ho.

už jsem o tom mluvil, Nickelback se po třech letech vrací do Prahy, v O2 aréně budou hrát 26. června, příští týden jde lupení do prodeje. Tady dáme Beckham, no a za chvíličku další zpravodajství 8.55.

0: Černošicích dneska bude hrát v klubu kino Lokomotiva Planet. Pokud byste chtěli třeba do Liberce, ve Stamině, Egnois, Ústí nad Labem, v Národějáku, Delorein, myslím, že muziku najdete na webu. Jdeme na všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Česko a Vietnam spojuje nová letecká linka. Moravskoslezští řidiči by měli mrknout na řidičáky. A fotbalisté Mladé Boleslavy hostí v 10. ligovém kole trápící se Plzeň. Třetina majitelů domu s komínem si vydělává a zadělává na problémy. Roční nebo dvouletá kontrola spalinové cesty je ze zákona povinná a zároveň důležitá pro bezpečnost. Skoro třetina lidí má podle dotazníku KB pojišťovny kontrolu zastaralou nebo u nich neproběhla nikdy. Podrobnosti zjišťoval Tomáš Zemánek.
2: Majitelé rodinných domů o povinnosti často vůbec nevědí, komín si čistí sami a neuvědomují si, že i tak potřebují schválení odborníka, anebo jim kontrola přijde příliš drahá. Podle cechmistra pražských komíníků Josefa Běliny vyjde na 800 až 3000 korun.
3: Najdete si komíníka třeba na stránkách Společenstva komíníků České republiky. Komíník přijde na místo, zkontroluje kouřovod, zkontroluje komín, zjistí prostě, jestli je ta spalinová cesta v pořádku a podle toho navrhne buď to úpravy, nebo napíše zprávu o kontrole.
2: Pokud se nekontrolovaný komín způsobí požár, situace se podle Martina Svobody z KB pojišťovny důkladně prověřuje.
4: Klienti mají povinnost předcházet pojistným událostím, pokud k tomu nedojde a absence té kontroly má podstatný vliv na výši škody. Jako pojišťovna můžeme i podle zákona, i podle pojistných podmínek přistoupit ke krácení pojistného plnění.
2: Hasiči v loni zasahovali u 19 000 požárů a se zaneseným komínem souvisel každý 15.
0: Mezi Prahou a vietnamskou Hanoi se ode dneška spouští přímá linka. Společnost Vietjet Air bude na trase létat dvakrát týdně. Mezi zmíněnými městy jde o první přímou linku na trase bude mezi přistání v Kazachstánu. Letenky je možné koupit po celý let a právě pouze pro úsek mezi Prahou a Kazachstánem. Podle dřívějšího vyjádření pražského letiště by linku mohlo v roce a v prvním roce využít přes 67 tisíc cestujících. Více než 25 tisíc řidičů v Moravskoslezském kraji musí myslet na svůj řidičák. Mají čas do konce roku na jeho výměnu. Nejvíc v Ostravě, kde končí platnost dokladu více než 6 tisícům lidí. Kvůli výměně už přitom lidé nemusí chodit na úřad.
5: Žádost lze podat přes portál dopravy, například pomocí bankovní identity. Tedy podobně, jako se lidé přihlašují do internetového bankovnictví. Nový průkaz si pak může řidič zdarma vyzvednout na úřadu, nebo se jej na poplatek nechat poslat do videjního boxu. Online vyřízení se může hodit například lidem z Havířově, kde magistrát od 23. října kvůli rekonstrukci výrazně omezí provoz některých přepážek. Darek Štalmach, Mladá fronta Dnes, Ostrava.
0: Hurikán Isa i As v noci dorazil k americké Floridě. Na pobřeží živel vstoupil do města Destin na západní straně země, je prvním hurikánem letošní atlantické sezony. O postupu informuje americké národní středisko pro hurikány. Úřady vydali pro pobřežní oblasti varování a už dřív obyvatele vyzvali k evakuaci. Hurikán doprovází vítr o rychlosti 165 km v hodině. Očekává se, že ještě během dneška zeslábne na tropickou bouři, která bude postupovat na sever a severovýchod Spojených států. A přípravy na příchod hurikánu začaly už před několika dny. V Mexickém zálivu třeba dočasně zastavili část těžby ropy. Evakuovat se muselo množství obsluhovaných ropných plošin.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Po páteční předehrávce mezi posledním Zlínem a Slaví bude dnes pokračovat první fotbalová liga 4 zápasy 10. kola. Třetí Mladá Boleslav hostí trápící se Plzeň a v případě výhry se bodově dotáhne na druhý Liberec. Plzni se v úvodu soutěže nedaří a s pouhými dvěma výhrami až na 10. místě tabulky. Viktoria se může nastartovat proti Mladé Boleslavi, se kterou 14krát po sobě neprohrála. Středošiši jsou dosud největším překvapením ligové sezony. Oproti konkurentům na špici tabulky mají navíc k dobrou dohrávku proti Bohemians 1905. Jablonec v generálce na utkání konferenční ligy ve Freiburgu zavítá do Brna, kde se utká se Zbrojovkou a její městský rival Artis nastoupí v Hradci Králové a dnešní program doplní zápas Baník Ostrava Bohemians 1905. I Scorpions se objeví na stříbrných plátnech. Trend poslední doby naplní snímkem nazvaných po jejich největším hitu Wind of Change. Připomene hlavně to, jak se pánové z německého Hanoveru dostali do světa, popíše jejich zkušenosti se železnou oponou. Trailer už běhá na internetu a bylo oznámeno i datum premiéry, tedy aspoň té německé. Ta byla stanovena na 27. ledna příští roku. Kdy se přidají další země, to ukáže teprve čas. Počasí na závěr, tak my se pojďme podívat. Dnes má být hlavně zataženo, na většině území občasný déšť, naměříme maximálně kolem 14 stupňů.
1: Rádio Rockzone, muzika na tělo.

Tuším, že ještě dneska nebo zítra můžete naposledy zajít na film Queen v Budapešti, což je záznam, který se samozřejmě povedlo zrestaurovat a uvidíte ho ve 4K. Tedy v některých kinech, že jo? Ale jukněte se na web kolem vás. Billy Talent z AC/DC, 9 hodin 13 minut, deštivo, teploty kolem, no, 8, 11 stupňů.

0: Tak pokud jedete od Holešovic směr centrum, pozor na Hlávkově mostě, tam se tvoří kolona. Vytahuje se tam policejní auto z Vltavy po nehodě, takže tam opatrně. Nicméně pozvánka tady samozřejmě bude 9 hodin 21 minut, jestli někam vyrážíte. Jak koukám, nehod je celá spousta, takže na těch mokrých komunikacích fakticky nohu z plynu a jeďte opatrně, ať si ten víkend pěkně neskazíte. My jdeme za chviličku na Europe, taky Bon Jovi, ale teď se podíváme, protože o víkendu 10. a 11. října slaví narozeniny Svět techniky. Takže Svět techniky v Ostravě tady bude samozřejmě jak pro děti, tak i pro dospěláky. Svět plný otázek, pokusů, objevů, na které si můžete i sáhnout, tak takový bude narozeninový víkend, tedy dnešek a zítřek. No a program tohohle víkendu, přednáška s Dušanem Majerem o vesmíru, budou tady deskovky, úniková hra Žít normálně, chemický semafor tady bude jako experiment efektní a jinak kreativní tvoření a další pokusy hry a doprovodné aktivity. Takže můžete vyrazit od 9 do 17 hodin dnes a zítra.
1: Kufr zbalenej, motor běží. Radio Rockzone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Radio Rockzone, muzika na tělo, kdekoliv chce.
2: Hit sezóny na Radio Rockzone.

0: Bonjovi za námi, my se někam pozvem taky.
1: Zone, kam dnes naživo.
0: Tak jestli máte rádi pejsky, nebo máte pejsky a chcete se podívat na mezinárodní výstavu psů, můžete. Ta se koná dnes v Českých Budějovicích, areál výstaviště České Budějovice. Už od 7:30 se tady samozřejmě producírují psy a majitelé z pejsky. Do 17 hodin můžete být u toho. V lezní plní je za 100, takže myslím si, že díru do peněženky to nikomu neudělá. Půjdeme do jiného města, tentokrát je do Ostravy, festival dřeva, Den v lese 26. Je to taková lesnická akce, která se letos uskuteční právě dnes. No a je to jednak vzdělávací akce pro děti, rodiče, ale i širokou veřejnost. Děti si v rámci programu Festival dřeva ověří své znalosti o přírodě, lese, ale i dřevu jako surovině budoucnosti. Kde? Bílský les v Ostravě. Tak vyražte.
2: Dneska vám nabízím perlu klasického roku, album Sheer Heart Attack, třetí album Queen z roku 1974. To je deska, na níž Queen konečně našli svůj typický sound a díky úspěšné skladbě Killer Queen. A navíc se řada znalců domnívá, že další skladba Stone Cold Crazy je vlastně první rocková věc, ve které se objevily prvky thrash metalu. Perlu od Queen vám nabídnu večer 11 na rádi.

0: Tak čtvrtkem se nám tak trošičku jakoby zkazilo to počasí do úplně toho podzimního. Babí léto je tu tam. No jak bude?
1: Radio Rock Zone, počasí.
0: Počasí bude takový, že bude více promáčený, počítejte s tím. Dneska tedy zataženo na většině území, déšť nebo přehaňky, teploty 11 až 16 stupňů. V noci na zítra oblačno a zataženo, vyskytne se i zmenšená oblačnost. K ránu samozřejmě budou i mlhy, teploty můžou klesnout, ale i na 3 stupně. No a neděle proměnlivá velká oblačnost, budou se udržovat mlhy, můžou přijít další přehaňky, teploty 10 až 15 stupňů.
2: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
4: KFC ti zase nabízí víc.
5: MacBooky Neo.
4: iPhone 17.
5: Laserové projektory.
4: Sluchátka Apple Beats.
5: A stovky dalších cen.
4: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
5: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
4: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
6: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
7: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion@arena.cz.
8: Na veterány, kabriolety, sportáky, motocykly. Přijďte na výstavu BMW do 15. října na Arkády. Po víkendu 10. a 11. října se navíc můžete těšit na závodní simulátor BMW. Partnerem je CarTec Praha, autorizovaný dealer vozů BMW a BMW Motorrad. Bavte se jako o závod. Na viděnou Arkády.
9: Nestačí ti jenom poslouchat? Tak koukni na sítě Rádia Rock Zone. Najdeš tam koncerty, novinky i pořádnou porci rockovýho bordelu. Rock Zone? Víc než rádio. Tvoje parta v roku. Dej follow a buď v první linii rockový scény.

0: Desátá hodina je tady, Marina slaví svátek, no a my si dáme v další vysílací hodině třeba na Ramones, Tři ségry, nebo taky Foo Fighters. Ale teď se pojďme někam pozvat, samozřejmě muziky hodně, máte to na stránkách. V Cargo Galerii dneska Blood Red Shoes, můžete tam vyrazit, stejně jako do malostranský basedy, kde budou Red Baron křtít album Walking Danger. Krom toho samozřejmě i jiný kluby jsou po republice, tak třeba. V Českých Budějovicích budou Ečka v klubu Lucerna, v Liberci pro změnu Egnois ve Stamině a v Ústí nad Labem třeba v Národním domě Delorejna. Ještě tady mám Blitz Union, Metro Music Bar v Brně. Můžete vyrazit, no a my jdeme na všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: V Praze spadlo do řeky policejní auto. Prezident Panamy krotí obavy po zemětřesení a tenistka Bartuňková rozehrála životní utkání. Pád člověka do kolejiště večer zastavil metro na lince A. Podle záchranářů spadla ve stanici Náměstí míru pod soupravu metra žena, která srážku nepřežila. Zhruba 2 hodiny nejezdilo metro v úseku Želivského Davidská. Okolnosti nehody policisté zjišťují. No a v Praze spadlo do Vltavy policejní auto. Na Hlávkově mostě se zatím z neznámých důvodů ponořilo auto, které prorazilo zábradlí. V autě byli muž a žena. Podle vedoucí zdravotnického operačního střediska viděl nehodu svědek, který do řeky skočil, aby policistům pomohl. Záchranáři tak ošetřili 3 podchlazené lidi, jinak byli bez zranění a mimo ohrožení života. Mluvčí policie agentuře ČTK řekl, že k nehodě došlo asi před hodinou a okolnosti události policisté zjišťují. Jižní pobřeží středoamerické Panamy včera zasáhlo silné zemětřesení. Otřesy měly sílu 7,7 stupně. Podle agentur to uvedla americká geologická služba. V několika provinciích vyřadilo zemětřesení elektřinu a školy museli zavřít. Prezident ale vyzval obyvatele ke klidu. Oběti ani významné škody zatím hlášeny nejsou. Úřady ale vydali varování před nebezpečnými tsunami podél pobřeží 5 zemí ve střední a jižní Americe.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: 20-letá tenistka Nikola Bartuňková nastoupila k životnímu zápasu na turnaji v Pekingu, rozehrála duel o postup do finále. Z českých tenistek v Pekingu zbyla jako poslední. Soupeřkou Bartuňkové je 5. hráčka světového žebříčku Andrejová z Ruska. Hraje se 2. set, Andrejová vyhrála první 1-0. A v Pekingu se daří i naší hvězdné deblistce. Kateřina Siňáková na turnaji prošla do finále po boku domácí hráčky Chang Shuai, tak může ve čtyře vybojovat svůj jubilejní 40. titul. Do kina můžete zaskočit na film Proč bychom se nezabili. Tahle nová česká komedie ukazuje, co se stane, když se 2 znesvářené rodiny a mistři místních trepasů ocitnou před objektivy reality show. Víc už Saša Ptáčková.
2: Vesnici Rozumov už léta ničí válka 2 znesvářených rodin.
3: Tohle to si odneseš!
4: Jsi na mě pyšná?
2: Ne. Jejich potomci se ale tajně milují a kvůli svatbě v televizní show spustí dokonalý chaos.
5: Vezmeš si mě?
6: Vezmeme Vladimiry.
2: Sousedské naschvály tak vyústí v bláznivou komedii plnou nečekaných zvratů.
7: Co je?
8: Maruška mě opustila.
7: Takový Marušek tě ještě
8: obšťastní, oplodní.
7: Opustím moc.
0: A počasí na závěr dnešní obloha bude většinou zatažena, na většině území zaprší 11 až 16.
1: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Pet Sematary, 10 hodin, 18 minut, no a počasí nic moc, no když se tak podívám, všude možně jiná teplota, ale je to tak nějak v rozmezí 8-12 stupňů. 12 je v Ostravě, 8 třeba v Karlových Varech, takže jinak mezi tím. Počasí nic s tím dneska asi neuděláme, protože pršet by mělo v průběhu celého dne, tedy na většině území. Teploty tedy 11, maximálně 16 stupňů, no a jestli jdete někam ven, tak samozřejmě deštník nebo pláštěnka. Pojďme, to nebudete potřebovat, pokud zalezete třeba do teplé duchny, dáte si Foo Fighters.
1: S Rock Zonem na dabu i na deštnou se vyhrabu.
2: Rádio Rock Zone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rock Zone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
3: Hit sezóny na Rádio Rock Zone.

0: Tři se hry dneska budou hrát v Semilech Sokolovna Boskov. Můžete tam vyrazit 10.26.
1: Radio Rock Zone.
2: Muzika na tělo.
0: Dám jednu živou věc, Red Hot Chili Peppers a Fortune Faded. Pěkný dopoledne.

0: Radio Rock Zone, kam dnes naživo.
1: Tak a jdeme taky na motory, co vy na to? Mám tady pro vás jednu velikánskou pozvánku na mezinárodní mistrovství závodu automobilů do vrchu, je to v Brně, takže máte možnost zažít adrenalinový závěr sezóny do vrchu na Masarykově okruhu, takže disciplíny, ve které se snoubí rychlost a preciznost, sobota i neděle, jinak jezdí se proti směru standardního provozu, což dodává celé akci jedinečný charakter. Start je situován pod Švancovou zatáčkou, zatímco finish se nachází u tribuny A. Vytyčená trať 2435 metrů. Takže kdybyste náhodou chtěli, tak mezinárodní mistrovství závodu automobilů do vrchu v Brně.
0: Dneska vám nabízím perlu klasického roku, album Sheer Heart Attack, třetí album Queen z roku 1974. To je deska, na níž Queen konečně našli svůj typický sound a díky úspěšné skladbě Killer Queen. A navíc se řada znalců domnívá, že další skladba Stone Cold Crazy je vlastně první rocková věc, ve které se objevily prvky thrash metalu. A perlu od Queen vám nabídnu večer v 11 na Radio Rock.

0: Ideálně ten příští týden nepočítejte s nějakou změnou počasí, že by se nám ještě oteplilo.
1: Radio Rockzone, počasí.
0: Protože od pondělka bude počasí stejné jako dnes, tady převážně oblačno, někde přehánky a teploty v noci. Můžou klesat až na 2 stupně, nebo ojediněle můžou být přízemní mrazíky přes den těch 15 stupňů. To samé na vás čeká v úterý, kdy je očekávána dokonce v Čechách nejnižší teplota a to může klesnout teplota až na minus 2 stupně. Pokud se podíváme do středy, tam se nám teploty přes den trošku zvednou, v Čechách dokonce i 18 stupňů, ale v noci opět teploty kolem nuly a přízemních mrazíků. Takže bude to podobné. My dáme další muziku. Mám tu pro vás Rammstein.
1: Radio Rock Zone.
2: Získejte 30 dárků za 30 dní v aplikaci Clubcard. Každý den na vás čeká nové překvapení a šance vyhrát skvělé ceny. Stáhněte si aplikaci Clubcard a zapojte se do soutěže do 29. října. Tesco, počítejte s námi.
3: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jeho české máslo 250 gramů s apkou za 34,90 a vepřová panenská svíčková, kilo, pouze za 129,90. Albert, dle srovnání k 30.9.
5: Někdy je backstage zajímavější než samotný koncert. Co se děje v zákulisí a mimo pódia, nejen u rockových hvězd, to pro vás zjišťuju každý čtvrtek od 13 hodin. Pravidelný host pořadu Od poslech Toma Fredeho na rádiu Rock Zone.
0: Tak zatímco máme 10 hodin a 45 minut, tak si taky dáme nějakou tu muziku a jak jsem slíbil, začneme to třeba těma slíbenýma Rammsteinama.

0: Tak na většině území samozřejmě déšť, přehaňky. Kam se teda schovat večer třeba za muzikou, aby nám to nebylo líto a neseděli jsme jenom doma? No, můžete vyrazit. Tak třeba v Jablunkově, Soundhog Rock Café, tady Sarkonická bouře. Je to takové, nebo jestli chcete, tak jablunkovské hřmění. Bude hrát Sarkonia, Rimortis, Siridas, Národní dům Frýdek Místek, tady Tři tváře roku, Alband, Fanny a Miloš Dodo Doležal. A jestli byste chtěli třeba do Uherského Hradiště, tak klub Kinomír, Dalfegor, Krisiun a nebo taky Asagraum. Tak to je muzika, kterou najdete i na webu rockzone.cz, tak se podívejte do sekce Club Life. No a nebudem zdržovat, jdeme na všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: S volbami dnes pokračují i referenda. Nicole Bartunková si do finále v Číně nepostoupí a hurikán Simon sílí. Desítky obcí dnes řeší kromě voleb i místní referenda. Po celé republice se druhým dnem konají skoro ve 40 obcí. Pokud lidé nebyli hlasovat už včera, můžou stejně jako v obecních volbách dorazit do volebních místností, a to až do 2 hodiny odpolední. Poté začnou volební komise sčítat hlasy. 20 referend se týká výstavby větrných elektráren. V dalších se hlasuje o jiných stavbách plánovaných v katastru obcí, například o spalovnách, obchvatech nebo bytových domech. Pro platnost místního referenda je podle zákona nutná účast nejméně 35% oprávněných voličů. Rozhodnutí je závazné, pokud pro něj hlasuje nadpoloviční většina účastníků a současně aspoň 25% všech oprávněných voličů. Ve Zlínském kraji mají volby i sportovní nádech. Zajímavě do nich podle Honzy Čady zasahují fotbalisté. Honzo, dobré odpoledne.
2: Hezký den. V Uherském Hradišti jsou na kandidátkách Michal Kadlec a Milan Petržela, stěží překonatelný rekordman v počtu prvoligových zápasů. Trenér donedávna jejich Slovácka Jan Jelínek bydlí v Luhačovicích, tam též kandiduje v boji o radnici. A ještě trenér Pavel Hoftich včera čelil se svým Zlínem Slaví, dnes vyrazil těsně před 10. na cestu po dálnici do Prahy, kde bydlí trvale. Figuruje na jedné z kandidátek a pokud stihne, na poslední chvíli si tak říkajíc zavolí.
0: Hurikán Simon nabírá na síle, dostal se na 4. stupeň 5-stupňové škály, živel podle agentury AP, blíží se k pobřeží Mexika. Podle amerického národního střediska pro hurikány ho provází vítr o rychlosti 225 km za hodinu. Do části západního Mexika by mohl přinést 25 až 50 cm srážek, záplavy a sesuvy půdy.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Teniska Nicola Bartunková do finále turné v Pekingu nepostoupila, dál už to nešlo, odveta za US Open Nicole Bartunkové nevyšla. V semifinále turné v Pekingu prohrála 20-letá tenistka s o rok mladší ruskou Mirou Andrejevovou 2x2-6. Pro hráčku první ČLTK je i tak tisícovka v Číně naprosto průlomovou událostí. Od příštího týdne je z ní nová členka TOP 30. No, budete si na kabáty muset někde počkat, protože kabáty skolila Viroza a asi dost nepěkná. Kapela kvůli ní přesunula svoje 2 brněnské koncerty a mění závěr turné. Ve Winning Group aréně se místo října objeví až 17. a 19. listopadu. Pokud už máte lupeny, ty zůstávají v platnosti. Brno se tak tím pádem nově stalo poslední zastávkou kabátího turné 26 místo původně plánované O2 Areny. Kapela se ve svém vyjádření fanouškům omluvila a dodala, nikdy se nám to nestalo. A ještě jednou, fakt sorry. No, počasí nic s tím nenaděláme, protože i dneska očekáváme zataženo s občasným deštěm nebo přehaňkami. Většinou má být kolem 11 až 16 stupňů.
1: Rádio Rockzone, muzika na tělo.
0: Tak Smash Mouth.

0: No my sa jukneme na silnice.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistant.
0: Kvůli zúžení se ucpává Pražský okruh před tunelem Komořany. Je to směrem k D1, ale i k D5. Navíc na 7. kilometru od Modletic na Ruzyni blokuje provoz čerstvá nehoda. No a čerstvá nehoda je taky na D6 na výjezdu na Karlovy Vary. Na 5. kilometru auto ve svodidlech. Jinak Brno, Vídeňská do centra na křižovatce se Strážní, 2 osobní auta a ještě 3 osobní auta jsou v sobě z Klatov na Domažlice za Loučimí. No a nepotěším řidiče, protože vás od pondělí čeká opět, zejména tedy řidiče, kteří jezdí po Kbelské, třetí etapa a zároveň poslední etapa rozsáhlé rekonstrukce. Takže první část prací potrvá od pondělí do pátka 23. září. V této době bude zcela uzavřena sjezdová rampa z Kbelské ulice do ulice Veselská. Současně se doprava do Kbelské a v dotčeném úseku zúží do jediného jízdního pruhy. No, budou nervy.
1: S Rock Zonem na DABu i na Praděce vyhrabu.
2: Rádio Rock Zone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rock Zone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
1: Hit sezóny na Rádio Rock Zone.

0: Jinak dovídám se aktuálně, že 30. ročník festivalu Brutal Assault posiluje o Knokitlus, Job, Six Feet Under a dalších 23 men. No a mají vyprodáno, 66,6%.
1: Kam dnes naživo?
0: Tak se jukněte na ty lupeny. No, kam dnes naživo? Mám tady jednu takovou sportovní událost, protože rodinný areál v Lipně nad Vltavou se stane v roce 26 dějištěm jednoho z nejprestižnějších překážkových závodů v Evropě. Spartan Trifecta Weekend probíhá tento víkend, tedy dnes a zítra, nevšak moc asi už nestihnete, nicméně na svý si přijdou jak elitní závodníci, rekreační sportovci, ale i rodiny s dětmi. Takže díky několika kategoriím si na Lipně najdou své výzvy taky začátečníci, rekreační sportovci a podobně. Závodnice, kteří během víkendu dokončí v tratě sprint Super Abyst, absolvují celkem 35 kilometrů a překonají 75 překážek. No tak, jestli se do toho zapojíte, já vám fandím.
2: Dneska vám nabízím perlu klasického roku, album Sheer Heart Attack, třetí album Queen z roku 1974. To je deska, na níž Queen konečně našli svůj typický sound a díky úspěšné skladbě Killer Queen. A navíc se řada znalců domnívá, že další skladba Stone Cold Crazy je vlastně první rocková věc, ve které se objevily prvky thrash metalu. A perlu od Queen vám nabídnu večer 11 na Radio Rock Zone.

0: máte tady AC/DC a s Dudama. Tak 11.44, my se pojďme podívat dál. Samozřejmě zůstaneme u počasí. 11 stupňů zataženo deštivo, tedy někde může být i míň, třeba Karlovy Vary hlásí jenom 9. No nicméně pojďme dál.
1: Radio Rock Zone, počasí.
0: Hlavně pokud teda jedete, tak na silnici, bacha. Já jsem teďka zhlídnul na novinkách CZ, je záběr té nehody policejního vozu, zachytila to tam kamera. Musím teda říct, že měli jediný štěstí ty, který tam projížděli, protože nevím, jak by to dopadlo, kdyby smetli i ty auta, které předjížděli. No samozřejmě dostali smyk na mokrých tramvajových kolejích, takže pak prorazili svodidla a skončili tedy ve Vltavě. Dopadlo to všechno dobře. Počasí, jdeme k němu. Teploty dneska maximálně do nějakých 16 stupňů, počítejte s tím a očekáváme převážně zataženo. Takže na cestách, jestli jedete někam na nějaký vejlet, třeba návštěvu a podobně, fakticky dávejte pozor. Měli jsme poměrně suchý léto, takže nám to jaksi vypadlo z hlavy, jak se chovat na mokrý vozovce.
1: Kufr zbalenej, motor běží. Radio Rock Zone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Radio Rock Zone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.
0: Dáme si Metaliku, za chvíličku další zpravodajství, no a samozřejmě odpoledne s váma Ondra Pech, takže ten si tady bude s váma hrát i na přání.

0: Tak za několik málo týdnů Europy, Europe, přivítáme v České republice 11.59, my přivítáme další vysílací hodinu, kde budou třeba Aerosmith, Nirvana nebo Queeni. Pokud jste nebyli ještě v kině na tom filmu z Budapešti, určitě možná pro dnešní odpoledne sáhněte ještě po nějakým programu nebo podívejte se na net, kde kolem vás tenhle ten film budou promítat, protože to opravdu jako stojí za to. Navíc je to upravený do 4K, takže si to užijete. Nicméně, kam večer za muzikou, tak Cargo Gallery, Blood Red Shoes můžete vyrazit sem, nebo třeba do Malostranské besedy, tady Red Baron. Pak tady mám taky koncert v Pardubicích, Dimitri a Arakain. No a jedna velká akce, třeba Blitz Union Metro Music Bar. Víc toho najdete na webu, takže se jukněte a my jdeme na všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Policisté z Vltavy jsou v péči lékařů, komunální volby v Česku vrcholí a Češi podceňují kontroly komínu. Policisté zraní do pražské dopravní nehody skončili v nemocnici. Jejich auto ráno na Hlávkově mostě z neznámých příčin prorazilo zábradlí a silo do řeky. V autě byli dva policisté, muž a žena, byli podchlazení, ale bez zranění. Podle záchranářů nehodu viděl svědek, který skočil do vody, aby policistům pomohl. Záchranáři tak ošetřili celkem 3 podchlazené. Na místě zasahovali i policejní potápěči. Potopené auto vytáhl jeřáb. Podle policie zjišťují muži zákona okolnosti nehody a třeba co jí předcházelo, jestli například někoho auto pronásledovalo. Čeká se také na to, až policisté převezení do nemocnice budou schopni vypomídat. Nicméně na novinkách už máme informaci o tom, že vozidlo dostalo na kolích smyk. Voliči by si měli pospíšit, dveře volebních místností se pro letošní komunální volby už za 2 hodiny uzavřou. Do 2 hodiny odpoledne ale můžou hlasující ještě rozhodovat, kdo bude v příštích letech určovat chod jejich měst, městysů a vesnic. V stejné situaci byli před 4 lety voliči na Orlicko-Ústecku. Doplním, že skoro na 40 místech se konají také místní referenda, nejčastěji o výstavbě větrných elektráren. Jednání zástupců Spojených států, Ukrajiny, evropských zemí a NATO v Miami o ukončení války Ruska proti Ukrajině skončila předčasně. Napsal to dnes server Ukrajinská pravda s odvoláním na zpravodaje rozhlasové stanice RFE a amerického vyjednavače Steve'a Witkoffa. Rozhovory podle serveru skončily po překvapivém ujednání prezidentů USA a Ruska Donalda Trumpa a Vladimíra Putina o dodávkách ruské nafty na americký a světový trh. Dohodu kritizoval ukrajinský prezident Zelensky. Zmocněnec amerického prezidenta Donalda Trumpa Steve Witkoff uvedl, že páteční jednání Spojených států se zástupci Ukrajiny, Evropy a Severoatlantické aliance v Miami o možnosti ukončení války bylo konstruktivní a diplomatické úsilí bude pokračovat.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Teniska Nicole Bartuňková v Pekingu končí, v boji o postup do finále stála proti ruské hráčce Andrejevové. Se světovou pětkou Bartuňková prohrála 2x2-6. Alice Cooper je nejen králem hororu, ale také knížetem hadu. Právě ti s ním často hráli a hrají na pódiu a rockový mák teď přiznal, že někteří z nich byli skuteční herci. Stačilo jim prý ukázat, co mají dělat a oni to dělali. Na druhou stranu byla spousta těch, od kterých hrozilo, že ho zabijí. Podle Coopera jde jenom o to všechno dobře naplánovat a nacvičit. Pak to musí zásaditě vyjít. A co nám vyjde dál, tak počasí. Hlavně zataženo, na většině území občasný déšť. No a teploty 14 až 18 stupňů.
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo.
0: Tak vy na cestách opatrně, mám tady havarované auto na Písecku za Dobeví, na Kbelnici a taky v Plzni Rokycanská, na křižovatce s Nákupní. 2 osobáci.

0: A vypadá to, že do konce roku tady budeme mít ještě hodně veselo, co se týče muziky, protože teď tady vyberu nějaký koncerty, který možná víte, možná nevíte. Tak třeba Xandria kapela, ty vystoupí 15. října od 20 hodin v Praze v klubu District. Tam o 5 dní později Marko Hejtala, takže můžete být i u tohohle. Hala Vodova, Brno, 24. 19 hodin, Behemoth a taky Dimmu Borgir. No a pak dvakrát za sebou, jednak v Ostravě, Aula Gong, 29. října, Uriah Heep, o den později to bude O2 Universum. No tak to je alespoň ještě vyhlídka muziky, která se týká října. Bude toho samozřejmě do konce roku ještě víc. No a tady u nás Pretty Reckless.
1: Nestačí ti jenom poslouchat? Tak koukni na sítě Rádia Rockzone. Najdeš tam koncerty, novinky i pořádnou porci rockovýho bordelu. Rockzone? Víc než rádio. Tvoje parta v roku. Dej follow a buď v první linii rockový scény.
2: Hit sezóny na Rádiu Rockzone.

Rádio Rock Zone, muzika na telo.

0: Ještě do zítra můžete shlídnout koncertní film Queen Budapešť, který běží od 7. No, je to ve 4K, je to záznam slavného koncertu před 40 lety, tedy 27. července 86 v budapešském NAB stadionu. 80 tisíc lidí tam bylo. Takže se na to, když tak přijďte podívat, film promítají vybraná kina v Česku, například v řetězce Cinema City Cinestar. Tam dnes naživo. Tak to je jedna pozvánka. No a ta druhá pozvánka je tady samozřejmě na třeba zimní sporty, co vy na to. I když nebudou zimní, tak jako zimní. Mistrovství České republiky v severské kombinaci ve skoku na lyžích žáků a dorostu, takže můžete jít podpořit. Dneska už se začínalo v 9:30, což bylo zahájení skokanské části. V 5:30 bude zahájení běžecké části v areálu Vysočina Arény a zítra ve 9:45 zahájení skokanské části na skokanské mostku Šibenice, takže můžete jít podpořit o víkendu 10.11 sportovní klub Nové město na Moravě.
1: Dneska vám nabízím perlu klasického roku, album Sheer Heart Attack, třetí album Queen z roku 1974. To je deska, na níž Queen konečně našli svůj typický sound a díky úspěšné skladbě Killer Queen. A navíc se řada znalců domnívá, že další skladba Stone Cold Crazy je vlastně první rocková věc, ve které se objevily prvky thrash metalu. A perlu od Queen vám nabídnu večer 11 na rádiu.

0: Mám tu pro vás ještě Jet, taky Green Day nebo Black Keys, ale taky informace ze silnic, vozovky jsou mokrý, bacha, může to klouzat, přesvědčili jsme se o tom už i v Praze na Hlávkově mostě, kde dostala policejní hlídka smyk na kolejích a bohužel prorazila zábradlí a skončila ve Vltavě.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Naštěstí to dopadlo dobře. Pojďme na ulici na Petřinách, křižovatka se Střešovickou, dvě osobní auta. Prosecká Kbelská, dvě osobní, D5 na Rozvadov. Osobní auto narazilo do svodidel. Je to na 44. kilometru, kolona se zatím netvoří. Liberecká do centra, u čerpačky MOL, dvě osobní auta. Na Litoměřicku výjezd z Hrdlů na Terezín, taky dvě osobní. A v Lázních Bohdaneč, Pernštinská ulice, taky dvě osobní.
1: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Rádio Rock Zone.
2: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
3: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90 až do 13. října. Kaufland.
4: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: S Rock Zonem na DABu i na deštnou se vyhrabu.
6: Rádio Rock Zone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rock Zone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.

0: Tak máme třeba velikonoční hody, máme třeba májové hody a máme taky metalové hody. Ano, přátelé, pokud máte blízko kulturní centrum Veselí nad Moravou, vyražte tam, protože metalové hody dneska startují někdy kolem 17. hodiny. 17.30 tady vidím. Vlezný 3,50 kg. No a budou hrát Korně ze Slovenska, taky Destroy, Bestial Therapy, Glade a další kapelky. Takže myslím si, že na metalových hodách si přijdete na své. No, kde si přijdete na své, tak to jsou taky i další kluby, takže se jukněte na web rockzone.cz, najdete tam toho víc a my už teďka jdeme na všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Voličům zbývá na cestu kurnám hodina. Policisté řeší možné kupčení z hlasy na Karvinsku a Velká Pardubická vyhlíží ženské eso. Voliči mají už jen hodinu na vyjádření svého názoru. Občané se vybírají zastupitele měst a obcí, někde i senátory, mezi tím už se chystají i volební štáby. Politici se v nich budou scházet v Praze, ale i v regionech. Volební účast se v jednotlivých volebních místnostech výrazně liší. Pohybuje se zhruba mezi 25 a 40%. Třeba v Brně svůj hlas v komunálních volbách už odevzdalo přibližně 40% oprávněných voličů. V Praze 8, kde přišlo doposud 36% lidí vedeným v tamním seznamu, odhadovaná volební účast v Moravskoslezském kraji stoupla třeba na 48 až 50%. Pro zajímavost se ještě podíváme i na účast v menších obcích. Třeba Čestice na Strakonicku hlásí 60% a podle informací České televize je v Zátoru na Bruntálsku aktuální volební účast větší než 50%. A sledujeme taky incidenty, které volby provázejí. Jeden neobvyklý provázel komunální volby v Zábřehu na Šumpersku. Skupina mladíků tam včera večer ukradla vlajku umístěnou u volební místnosti. Sundali a utíkali s ní o dvě ulice dál k obchodu. Dostihla je žena, která je viděla, vlajku jim vzala a vrátila volební komisi. A divoké je to kolem voleb i v Českém Těšíně na Karvinsku. Policie se tam zabývá podezřením na kupčení z hlasy. Zatím se podezření nepotvrdilo. Policisté už prověřili řadu informací a na případu dál intenzivně pracují. Policejní mluvčí to řekl agentuře ČTK. Na incident upozornil analytik Pirátů, podle kterého někdo nedaleko Těšínského náměstí nabízel za hlas 500 korun lidem bez domova, tedy registrovaným na radnici. Donald Trump je pod palbou kritiky. Demokratičtí lídři v Senátu Spojených států ostře kritizují dohodu amerického prezidenta s jeho ruským protějškem Putinem o naftě. Ve společném prohlášení hovoří o zoufalém ujednání s vrahunským diktátorem. Dohodu označují za naprostou zradu Ukrajiny, evropských spojenců a americké bezpečnosti. Trump o dohodě informoval včera. S Moskvou se domluvil na dodávkách nejméně 300 tisíc tun nafty na americký a světový trh.
1: Posloucháte Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Velká Pardubická vyhlíží ženské eso. 22-letá Lenka Neprašová míří do města Perníku jako vůbec první žena v moderní éře závodu, které se povedlo ovládnout kvalifikaci. Serveru pro nadšence jezdeckých sportů Equi TV řekla, že se na prestižním dostihu nehodlá stresovat.
2: V klidu, já si to chci prostě užívat, ty dostihy, a samozřejmě chci vyhrávat, chci jezdit, ale nejsem takový ten dravej blázen.
0: První dostih letošní Velké Pardubické začínají zítra v 11 hodin. Neprašová do nich nastoupí jako devátá žena ve víc než 150 leté historii závodu. Velkou Pardubickou dosud nevyhrála jediná žena. A na svět se dostala další vzácná nahrávka Led Zeppelin. Kapela ji původně chtěla zničit, ale teď se objevila díky natáčení pořadu Antiques Roadshow. Jeden muž z Walesu tam přinesl odborníkovi sedmipalcový single na vinilu, který vlastnil už od počátku 70. let. Na něm byl legendární hit skupiny All About Love, který byl ve Spojených státech oceněný zlatou deskou. Jenže podle expertů neměl ve Velké Británii vůbec existovat. Jeho objevení je tak velká vzácnost, která se ale stala. No a co se stalo dál? Nebo co se stane dál? Je to počasí. No a vy samozřejmě zataženou oblohu sledujte až do večera. Později sice může srážek i mraku ubývat, ale teploty kolem 14 stupňů.
1: Rádio Rockzone. Muzika na tělo.
0: Řeknu vám, je to tak na zavrtání se do postele a ležet. 13 hodin 3 minuty, tak dáme Offspring, Rainbow, Lucy, Nightwish a spoustu dalšího. Pěkný odpoledne.

0: Vždycký tunel, neprůjezdný, pravýjezdní pruh, je tam poruchaný auto, takže dejte vědět, je to směrem na Barrandovský most. Pak tady mám ještě, pozor si dejte, snížená viditelnost na D4 ve směru na Prahu, a je to mezi 63. a 59. kilometrem. Takže pokud někam vyrážíte, sviťte, hlavně nesviťte prosím vás denníma světlama, některý auto neví, že se má svítit, samozřejmě pokud to neuděláme my fyzicky, že se má svítit hlavně vzadu. Takže bacha na to, 13 hodin 18 minut.
1: Někdy je backstage zajímavější než samotný koncert. Co se děje v zákulisí a mimo pódia, nejen u rockových hvězd, to pro vás zjišťuju každý čtvrtek od 13 hodin. Pravidelný host pořadu Odposlech Toma Fredeho na rádiu Rockzone.
2: Hit sezóny na rádiu Rockzone.
0: To jsou Marmozec, no a ještě přidám jednu takovou důležitou informaci, že mlhovky jsou do mlhy a do hustého deště, jo? Takže prosím vás, opatrně na silnicích.

0: Nightwish už za námi, no a teď se zase pojďme nakopnout někam, kam bychom mohli jít, ale já chápu, že v tomhletom dešti se nebude chtít asi vůbec nikam, tak doufejme, že ty návštěvy těch klubů budou z deště a nebo se tam pořádně zahřejete.
1: Rockzone, kam dnes naživo.
0: Tak připomenu, dneska v 17:30 v kulturním centru ve Veselí nad Moravou kapelky jako Exorcifobia, Korně ze Slovenska nebo Destroy. Pokud byste byli někde z okolí Českých Budějovic, tak v sobotu dorazí do MC Fabrika, jedna z nejoriginálnějších českých crossoverých kapel, která už od roku 87 spojuje tedy tvrdé kytary, ironické texty a nezaměnitelnou energii. To bude Insanie. Takže můžete vyrazit a my si jednu teďka dáme. Tak chcete být out, stejně jako oni?
1: Dneska vám nabízím perlu klasického roku, album Sheer Heart Attack, třetí album Queen z roku 1974. To je deska, na níž Queen konečně našli svůj typický sound a díky úspěšné skladbě Killer Queen. A navíc se řada znalců domnívá, že další skladba Stone Cold Crazy je vlastně první rocková věc, ve které se objevily prvky thrash metalu. A perlu od Queen vám nabídnu večer 11 na Radio.

0: Ondra Pech s váma po 14 hodině až do večera. Samozřejmě bude vám hrát taky něco málo na přání, ale o to si musíte napsat anebo potom zavolat samozřejmě po té druhé hodině. Teď se pojďme podívat ještě na jednu akci, která začala ráno někdy kolem 8:30. Milujete knihy? Tak máte možnost se osobně setkat se světovými i českými autory, redaktory, překladateli a taky blogery. Užit si zábavu během workshopů a bohatého doprovodného programu. 11. ročník Humbug Festu se koná dneska, tedy 10. až do 21. hodině, a pokud by z vás nějaký to čtení zajímalo, tak samozřejmě O2 Universum. Tady se bude jednat samozřejmě o takový mladší kousky, takže kousky takového young adult žánru, takže si hledáte nějaký novinky nebo zase nějakou knížku, které jste slyšeli, tak se neváhejte a přijďte se podívat, je to pod střechou, bude tam teplo, budou tam lidi, no a podíváte se i po jiných žánrech. Tak pojďme, dáme si Jacka Whitea, popřeju krásný den, zítra úderem 7. zase naslyšenou.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
2: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slavovými kódy na alza.cz.
3: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion.arena.cz.
4: Obchodní centrum Nový Smíchov slaví 25 let. Oslavte to s námi ve čtvrtek 15. října. Čeká vás zábavný program, soutěže, dárky a speciální narozeninové slevy. A fanoušci Zrádců, pozor! Dorazí Vojta Kotek, Markus Kruk i další známé tváře. Více na webu a sociálních sítích OC Nový Smíchov.
5: S Rockzonem na DABu i na Pradědce vyhrabu.
6: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.

0: Takhle přesně z něj a za minutu a nějakou tu vteřinku tady máme 14. hodinu, kdy přicházíme s dalším rychlým přehledem zpráv na Radio Rock Zone. Od mikrofonu už vás zdraví Ondra Pech a všem marinám, marinům, bivojům a zábojům přeju všechno nejlepší k svátku. Jinak dneska je 10. října a tak jsem koukal do análů, co zhruba tak jako můžeme oslavit, nevím teda jestli slavit, ale v roce 1780 se postavil základní kámen pevnosti a města Terezín, což samozřejmě v tom roce ještě ke konci své vlády udělal císař Josef II. Nicméně taky v roce 1970 se Fidži stalo nezávislým, což Fidži znají především znalci zeměpisu a hlavně přátelé červeného trpaslíka, respektive toho sitcomu, kde Fidži je dost omílaný téma, se dá říct. Jinak dneska je taky Světový den duševního zdraví, takže pokud jste ještě nezameditovali, tak to rozhodně koukejte napravit. Dejte nějakému bezdomovci, protože je Světový den bezdomovectví, nějakou tu kačku. No a taky je samozřejmě Světový den kaše, takže si udělejte nějakou tu kaši a určitě vám bude hnedka hej. Teď už ale pojďme na všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Uzavřeli se volební místnosti komisaři a sčítají hlasy. Donald Trump chce prověření žaloby na Hillary Clintonovou a fotbalisté Mladé Boleslavy hostí v 10. ligovém kole trápící se Plzeň. Češi odvolili. Právě teď se uzavřely volební místnosti, ve kterých lidé rozhodovali o složení obecních a městských zastupitelstvech, někde i o senátorech. Teď už členům volebních okrskových komisí začíná mravenčí práce. Rozlepit volební urny, vysypat je, rozstřídit obálky a začít sčítat hlasy. V komunálních volbách se ve velké míře udílejí preferenční hlasy za křížkováním. Právě tyto křížky musí jednotlivým kandidátům členové komise spočítat. Výsledky je pak nutné předat Českému statistickému úřadu, který je vloží do systému a až v tu chvíli se je dozvíme my, média. Dá se tedy čekat, že bude sčítání trvat o něco déle než v případě sněmovních voleb. My se ptali náhodně vybraných voličů na Praze 8, jak těžké pro ně bylo najít kandidáta a které téma pro ně bylo v komunálních volbách zásadní.
2: Bezdomovectví tady u nás a jako takový celkový i nepořádek.
3: Já jsem dost konzervativní a tradiční, takže. Já jsem fakt relativně politicky stálý.
4: Asi to, co se nabízelo, prostě bydlení, parkování, doprava.
5: Já už jsem měl vybráno. Chci, aby to bylo lepší jako každý asi.
6: Občanská dostupnost, nějaké zlepšení veřejného prostoru tady pro děti, pro rodiny s dětmi.
7: Podle zkušeností osobní s těmi lidmi.
0: Ruský útok na Záporoží má podle Zelenského nejméně 12 obětí. Ukrajinský prezident to uvedl na sociální síti, kde zároveň ironicky útok komentoval. Označilo za projev ruské vděčnosti za zrušení sankcí na vývoj ruské nafty. To ohlásil americký prezident Trump po včerejším telefonátu s ruským vůdcem Putinem. Za ruský úder Zelenský přislíbil odvetu. Prezident Spojených států Donald Trump požádal nejvyšší soud USA o přezkoumání dříve zamítnuté žaloby na svou neúspěšnou demokratickou soupeřku z prezidentských voleb v roce 2016 Hillary Clintonovou. V noci na dnešek o tom informovala agentura Reuters. Republikán Trump Clintonovou, manželku bývalého demokratického prezidenta Billa Clintona, vinil ze spiknutí s někdejším šéfem federálního úřadu pro vyšetřování Jamesem Comeym s cílem ovlivnit volby tím, že spojovali jeho kampaň s Ruskem. Federální soud Trumpovu žalobu zamítl a navíc Trumpovi a jednomu z jeho právních zástupců uložil sankce ve výši $1 milionu za nepodloženou žalobu. Trump se následně odvolal, ale odvolací soud verdikt včetně sankce stvrdil.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Už za hodinu začne program fotbalových fanoušků. Ze včerejší předehrávky mezi posledním Zlínem a Slaví vyšli domácí zlínští hráči s porážkou 0-1. Dnes první fotbalová liga pokračuje 4 zápasy 10. kola. Třetí Mladá Boleslav bude hostit trápící se Plzeň a v případě výhry se bodově dotáhne na druhý Liberec. Duel začne ve 3 hodiny, kdy také Hradec Králové vyzve brněnský Artis a kdy proti sobě nastoupí Zbrojovka Brno s Jabloncem. Program vyvrcholí od 6 hodin večer, kdy se utkají Bohemians 1905 s ostravským Baníkem. Judas Priest se vrací do Česka. Příští rok vystoupí na hudebním 23. ročníku festivalu Masters of Rock. Za pořádající agenturu Prago Concert Bohemia to v pátek oznámila Martina Benešová. Parta kolem Roba Halforda zahraje ve Vizovicích na Zlínsku po třetí. Dorazila tam už v letech 2022 a 2024. Festival se bude příští rok konat od 8. do 11. července. Vstupenky už jsou v prodeji. No a co se týče počasí, tak bude nadále pršet, srážky budou ustávat až k večeru a teploty na Moravě až 17 stupňů, jinde maximálně 15. Máme za 10 vteřin 5 minut po 14. hodině, ale to znamená, že začíná náš pořad Objednej si svůj song. A tak mi pište na song@rockzone.cz nebo zkuste zavolat sem do studia na 255 700 707 a uvidíme, co za vaší oblíbenou muziku na tělo si společně pustíme. Do té doby si dáme ale třeba Disturbed, Rammsteiny a nebo Sum 41. Od mikrofonu vás zdraví Ondřej a vy posloucháte v Radio Rock Zone. Čau.
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: UFO, nebo UFO, abductor, na Rádio Rock Zone, ale teďka už se pojďme mrknout na to, jaký bude v noci a zítra počasí.
1: Rádio Rock Zone, počasí.
0: Dneska je prostě deštivo jako blázen, v noci bude oblačno až zataženo a déšť už jen ojediněle. Zejména v Čechách se místy vyskytne i malá oblačnost a k ráno se ojediněle vytvoří mlhy. Nejnižší teploty budou v noci padat k 5 stupňům a při déle trvající malé oblačnosti dokonce až ke 3 stupňům Celsia. No a co se týče neděle, zítra bude proměnlivá oblačnost, ráno se ojediněle udrží mlhy, v Čechách se místy na Moravě a ve Slezsku jen ojediněle vyskytnou přehánky, no a později odpoledne a večer budou přehánky a místy i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty maximálně 15 stupňů na jižní Moravě, ojediněle až 18, no a v 1000 metrech na horách, tam už je ten podzim ve velkým, takže tam bude kolem 5 stupňů. To bylo v počasí a teďka si pojďme dát nějaký ten hit sezóny na Radio Rock Zone. Teďka to padlo na vypsanou fixu a na jejich pecku Bylo to jistý.
2: Kufr zbalenej, motor běží. Radio Rock Zone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Radio Rock Zone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.
1: Hit sezóny na Radio Rock Zone.

0: Radio Rock Zone, kam dnes naživo.
1: To byl Van Halen naživo, ale co dneska můžete v Praze vidět naživo? Je toho teda výčet, nebo v Praze vůbec, jako kdekoliv po republice, výčet je jako blázen a i v té Praze už je to hrozně moc. Vemu to jenom namátkou. Kaisers Orchestra dneska zahrajou v Lucerna Music Baru, Baba Zula v Paláci Akropolis. V Café v lese se objeví Veronika Fusaro, v Malostranský besedě Red Baron, který tam křtí album. V klubu FAMU zase Here nebo Blue Sundown. Pak se přesuneme do Semil. Ty přivítají tři ségry v Sokolovně Boskov. V Černošicích zase v klubu kino Lokomotiva Planet. V Pardubicích Videonu zahrou Dimitri a Arakain. V Budějících zahrou EEčka v klubu Lucerna. V Brně v metru Blitz Union nebo v kabinetu Mus taky Sermak a kapela, pak tam bude i Bára Zmeková nebo Souvrat. V Ostravě v baráku Pačes, Bratrstvo Luny, Vesna nebo The Split. Máme tady ještě Práče, kdy v Kulturáku zahraje Harley. No a nebo Frýdek Místek v Národním domě, Tři tváře roku, Alban Fany a Miloš Dodo Doležal. Je to hrozně moc, když tak mrkněte na naše stránky rockzone.cz do rubriky Club Life, tam to máte všechno hezky vypsaný. A nebo sledujte naše sociální sítě vůbec celkově, hlavně ten Instagram. Teď si dáme ale nějaký to přáníčko, protože zavolal pravidelný volající David. Ahoj Davide, ještě jednou tě zdravím. Měj krásný víkend, děkuju za zavolání. No a David si přál Nickelback a How You Remind Me. No a to je, Dave, jenom pro tebe. Měj se krásně, čau.
2: Dneska vám nabízím perlu klasického roku, album Sheer Heart Attack, třetí album Queen z roku 1974. To je deska, na níž Queen konečně našli svůj typický sound a díky úspěšné skladbě Killer Queen. A navíc se řada znalců domnívá, že další skladba Stone Cold Crazy je vlastně první rocková věc, ve které se objevily prvky thrash metalu. Perlu od Queen vám nabídnu večer 11 na Radio Rock.

0: Radio Rock Zone, počasí.
1: To byl Europe jako kvalita, která nestárne ani tady u nás na Radio Rock Zone. Ale co se týče počasí, potom propršeným dopolední, tak to bude furt pokračovat takhle. Nicméně v noci bude oblačno až zataženo a déšť už jen ojediněle, zejména v Čechách se místy vyskytne i malá oblačnost a kránu se ojediněle vytvoří nějaká ta mlha. Nejnižší teploty budou v noci klesat k 5 stupňům a při déle trvající malé oblačnosti dokonce až ke 3. Tak na to bacha, kdybyste měli nějaký noční vejlet. Každopádně v neděli čekáme proměnlivou oblačnost, ráno se ojediněle udrží ty mlhy. V Čechách se místy na Moravě a ve Slezsku ojediněle vyskytnou taky přehánky, který k večeru budou ubývat. Nejvyšší teploty zítra maximálně 15 stupňů, na jižní Moravě ojediněle až 18, no ale v 1000 metrech na horách, tam už bude v uvozovkách pouze kolem 5 stupňů Celsia. Než si dáme další rychlej přehled zpráv, pojďme si dát třeba Extrema, můj oblíbenou More Than Words.
0: Radio Rock Zone.
2: Obchodní centrum Nový Smíchov slaví 25 let. Oslavte to s námi ve čtvrtek 15. října. Čeká vás zábavný program, soutěže, dárky a speciální narozeninové slevy. A fanoušci Zrádců, pozor, dorazí Vojta Kotek, Markus Kruk i další známé tváře. Více na webu a sociálních sítích OC Nový Smíchov.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní šeba kapřičky pro kočky, drůbeží výběr, 72 kusů se slevou 13% za 759 korun. Allegro Days jen do 18. října.
4: Na veterány, kabriolety, sportáky, motocykly. Přijďte na výstavu BMW do 15. října na Arkády. O víkendu 10. a 11. října se navíc můžete těšit na závodní simulátor BMW. Partnerem je CarTech Praha, autorizovaný dealer vozů BMW a BMW Motorrad. Bavte se jako o závod. Na viděnou Arkády.
5: Nestačí ti jenom poslouchat? Tak koukni na sítě Rádia Rock Zone. Najdeš tam koncerty, novinky i pořádnou porci rockovýho bordelu. Rock Zone? Víc než rádio. Tvoje parta v roku. Dej follow a buď v první linii rockový scény.

0: Tak to byl Extreme se svým extrémně skvělým songem More Than Words, ale teďka už máme za minutu a půl nějakou tu 15. hodinu, takže jsme tady s dalším rychlým přehledem zpráv na Radio Rock Zone. Od mikrofonu vás zdraví Ondra Pech a všem marinám, marinům, bivojům a zábojům přeju všechno nejlepší k svátku. Dneska je totiž 10. října, což je Světový den duševního zdraví. Taky zároveň je Světový den bezdomovectví, který připomíná ty lidi bez střechy a systém, který je nechává na ulici. Není to úplně takový to charitativní kliše, ale je to vlastně výzva podívat se na ty čísla konkrétní města. Tak je Světový den kaše, což je gastronomický den, který zároveň sbírá na školní stravu v chudších zemích. Kaše je hold jednoduchá a sytá a den z ní dělá ten symbol. Je to takový odlehčení, který má vlastně ten účel. Jinak je taky Mezinárodní den afrických tučňáků a Světový týden vesmíru, respektive dneska je 7. den Světového týdne vesmíru. Taky na to bychom si mohli třeba o tom něco přečíst, jak to je, protože o tom vesmíru já třeba osobně za stolik nevím, tak si určitě něco přečtu. Teď už ale pojďme na všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Požár na Orlickou Ústecku zranil člověka, Panamu sužují další otřesy a Velká Pardubická vyhlíží ženské eso. Požár na Orlickou Ústecku zranil jednoho člověka. Plameny v rodinném domě v Lubníku v noci krotily desítky hasičů. Hořel dům se stodolou, ze kterého se jeho obyvateli podařilo včas utéct. Zásah byl náročný a trval až do rána. Hasiči totiž řešili nedostatek vody, vybuchující tlakové lahve i pneumatiky. Donald Trump je rozladěný. Americký prezident opět kritizuje, že nedostal Nobelovu cenu za mír. Na své síti Truth Social napsal, že ukončil 8 válek a zabránil Íránu v získání jaderné zbraně. Panamu dál sužují otřesy. Škody jsou rozsáhlejší, než se čekalo. Tisíce zničených budov a tisíce evakuovaných. Včerejší zemětřesení v Panamě mělo sílu 7,7 stupně. Otřesy byly cítit i v hlavním městě Panama City a dokonce i v hlavním městě sousední Kostariky.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Velká Pardubická vyhlíží ženské eso. 22-letá Lenka Neprašová míří do města Perníku jako vůbec první žena v moderní éře závodu, které se povedlo ovládnout kvalifikaci. Serveru pro nadšence jezdeckých sportů EquiTV řekla, že se na prestižním dostihu nehodlá stresovat.
2: V klidu, já si to chci prostě užívat, ty dostihy, a samozřejmě chci vyhrávat, chci jezdit, ale nejsem takový ten dravej blázen.
0: První dostihy letošní Velké Pardubické začínají zítra v 11 hodin. Neprašová do nich nastoupí jako 9. žena ve víc než 150 leté historii závodu. Velkou Pardubickou dosud vyhrála jen jediná žena. Do Majorka srazilo Reunion turné Radiohead na kolena. Frontman kapely přiznal, že u něj vyvolalo obrovský propad sebevědomí, ze kterého se vzpamatovával dlouhé měsíce. Radiohead se dali dohromady po 7 letech ticha a vyjeli na turné, které publikum milovalo. Ale pro Jorka bylo náročné střetávat se zase s tolika silnými osobnostmi a handrkovat se o každou notu. Muzikant se podle svých slov začal zase cítit sám sebou až poté, co se vrátil k práci na svém připravovaném sólovém albu. No dneska bude i nadále pršet, srážky budou ustávat až k večeru a teploty na Moravě až 17, jinde maximálně 15 stupňů. Máme po zprávách 3 minuty, téměř 3 minuty po 15. hodině, no a tak se vydáváme do další hodiny našeho pořadu, objednej si svůj song, takže mi můžete psát na song@rockzone.cz nebo zkusit zavolat sem do studia na 255 700 707 a uvidíme, co za vaši oblíbenou muziku na tělo si společně pustíme. Teďka ale dáme třeba Black Keys, Hudbu Praha anebo taky Linkin Park. Posloucháte Rádio Rock Zone a od mikrofonu vám hezké odpoledne i trošku propršené přeje Ondřej. Čau.
1: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

0: 2 minutes to midnight od Iron Maiden. To je song, který ladil na hotelovém pokoji Adrian Smith. Když to Bruce Dickinson slyšel, zaklepal na dveře, vrazil dovnitř, no a už měl nějaký texty. No a za 20 minut ta písnička byla hotová. Neuvěřitelné toto. Teď se ale pojďme kouknout ještě na počasí.
1: Radio Rock Zone, počasí.
0: V noci totiž bude oblačno až zataženo, déšť už jenom ojediněle, zejména v Čechách se místy vyskytne i malá oblačnost a k ránu se ojediněle vytvoří nějaká ta mlha. Nejnižší teploty budou padat k 5 stupňům při déle trvající malé oblačnosti, dokonce až ke 3, ale co se týče neděle, tak čekáme proměnlivou oblačnost, ráno se ojediněle udrží nějaká ta mlha. V Čechách se místy a na Moravě a ve Slezsku jenom ojediněle vyskytnou taky přehánky. Později odpoledne a večer budou přehánky a místy i oblačnost ubývat. Maximum zítra 15, na jižní Moravě ojediněle až 18, no a v 1000 metrech na horách bude kolem 5. To abyste si jim počítali, ale teďka už pojďme na další hit sezóny na rádiu Rock Zone. Tentokrát se si pro vás připravilo Rolling Stones a In The Stars. Za chvíli to tady máte na snadě.
1: Radio Rock Zone. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková, kilo, pouze za 129,90. Albert, dle srovnání k 30.9.
2: S Rockzonem na dabu i na deštnou se vyhrabu.
3: Radio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. Praze navíc i na 105.9 FM. Radio Rock Zone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
1: Hit sezóny na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, kam dnes naživo.
1: Garbage naživo, ty v Čechách nezahrajou dneska, to bych dal ruku do ohně, ale je toho hrozně moc, co zahraje tady. V Praze třeba v Akropoli Baba Zula, v Lucerna Music Baru zase zahrajou Kaisers Orchestra, a nebo v Cargo Gallery Blood Red Shoes. Kdyby jste byli třeba ze Semil, tak v Boskově v Sokolovně zahrajou Tři ségry. V Černošicích v klubu Kino tam se objeví Lokomotiva Planet. V Ideonu v Pardubicích zase uvidíte Dimitri a Arakain. Nebo v Budějicích v Lucerně EEčka a nějaký ty hosty. Ústí nad Labem v Národním domě Delorein. Nebo třeba tady mám Brno. Metro Music Bar tam zahrajou Blitz Union. A v Kabinetu Mus Karmak a kapela Bára Zmeková Souvrat. No a ve Starý pekárně Feed Brain. V Ostravě v baráku Pačes, Bratrstvo Luny, Vesna nebo The Split. A ještě tady mám třeba Jablunkov, South Rock Rock Café. Sarkonická bouře, jablunkovské hřbění, Sarkonia, Rimurtis, Siridas. Všechno to máte, když tak na našich webovkách rockzone.cz v oddělení nebo v rubrice Club Life, tak kdybyste chtěli nějaký ten tip, tak si to tam určitě můžete projít. A nebo sledujte náš Instagram, kde to do stolíčka dáváme taky každý den, abyste věděli dopředu, co vás čeká, co vás nemine. Teďka ale dáme třeba Bon Joviho a nebo Flogging Molly.
2: Dneska vám nabízím perlu klasického roku, album Sheer Heart Attack, třetí album Queen z roku 1974. To je deska, na níž Queen konečně našli svůj typický sound a díky úspěšné skladbě Killer Queen. A navíc se řada znalců domnívá, že další skladba Stone Cold Crazy je vlastně první rocková věc, ve které se objevily prvky thrash metalu. Perlu od Queen vám nabídnu večer 11 na Radio Rock.

0: Rádio Rock Zone, počasí.
1: Starý dobrý Iggy Pop, ale teďka už se pojďme kouknout na to počásko slibovaný. V noci bude oblačno až zataženo, dešť jen ojedinělé, zejména v Čechách se místy vyskytne malá oblačnost a kránu ojedinělé, nějaká ta mlha. Nejnižší teploty budou klesat k 5 stupňům při déle trvající malé oblačnosti, dokonce až ke 3, výjimečně i přízemní mrazíky. V neděli pak přes den čekáme proměnlivou oblačnost, v Čechách se místy na Moravě a ve Slezsku jen ojediněle vyskytnou nějaký ty přehánky, které ale večer budou ubývat. Nejvyšší teploty maximálně 15 a na jižní Moravě ojediněle až 18 stupňů Celsia. Tak s tím počítejte, ale my teď momentálně míříme dál k dalšímu rychlému přehledu zpráv. A ještě předtím za chvíli stihnem Serge Tankiana nebo Ozzy Osbourna.
0: Rádio Rock Zone.
2: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90 a svianský más 11, půl litru ve skle za 9,90 do 13. října ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
3: KFC ti zase nabízí víc.
4: MacBooky Neo.
3: iPhone 17.
4: Laserové projektory.
3: Sluchátka Apple Beats.
4: A stovky dalších cen.
3: Kup si teď KFC z Pepsi a hraj o skvělé ceny.
4: Registruj účtenku a získej slevo kupon.
3: Podmínky na vyhrajskafc.cz.
5: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
6: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90 až do 13. října. Kaufland.
7: Někdy je backstage zajímavější než samotný koncert. Co se děje v zákulisí a mimo pódia, nejen u rockových hvězd, to pro vás zjišťuju každý čtvrtek od 13 hodin. Pravidelný host pořadu Odposlech Toma Fredeho na rádiu Rock Zone.

0: Tak komu to připomíná System of Down, tak má vlastně pravdu Serge Tankian a jo, vlastně solovka The Unthinking Majority, frontman kapely System of Down. Každopádně za pár vteřin 16. hodina. Proto přicházíme s dalším rychlým přehledem zpráv na rádiu Rock Zone. Od mikrofonu vás zdraví Ondra Pech a všem marinám, marinům, bivojům a zábojům přeju všechno nejlepší k svátku. Jinak dneska je 10. října a kromě Světového dnu duševního zdraví si připomínáme pár věcí z naší historie, jakože v roce 1886 na podzimním plese v Tuxedo Parku v New Yorku někdo poprvé oblékl sako bez fraku, takže můžeme si vlastně říct, že první smoking se objevil. Jinak taky se objevil Triton. Vlastně William Lassell v roce 1846 spatřil největší měsíc Neptunu. Do té doby tam byl ten Neptun tak jako vlastně sám. Jinak je taky Světový den bezdomovectví, Světový den kaše a Mezinárodní den afrických tučňáků. No a kdo chce vlastně ten vesmír obdivovat, když už jsme byli u toho Neptunu, tak může, páč dneska je 7. den Světového týdne vesmíru. Tak to určitě taky stojí za zmínku. Teď už ale pojďme na všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Školák odjel zpozdě na střeše pendolína. Finsko chce zaseknout Rusům víza a tenistka Bartuňková v Pekingu končí. Šílený hazard se životem šetří policie na západě Čech. 14-letý kluk odjel zpozdě na střeše pendolína. Všiml si ho svědek, který vše ohlásil. Souprava s hazardérem riskujícím život ale zastavila až v 10 kilometrů vzdálených Kozolupech. Mladíka si převzala matka. Pendolino si řídí až 160-kilometrovou rychlostí. Hrdinu v běžeckém oblečení hledá policie v Praze. Neznámý muž po pondělní nehodě policejního vodu a pádu auta z Lávkova mostu do Vltavy skočil do řeky a pomohl dvoučlenné posádce ven. On ani policisté neutrpěli žádná zranění, byli jen podchlazení. Zatímco policejní hlídka skončila následně v nemocnici, muž běžec, který byl při nehodě jen náhodným svědkem, podle všeho nesdělil své osobní údaje a odešel. Policie by mu ráda poděkovala osobně. Finsko navrhne další trest pro Rusy. Na blížícím se summitu Evropské unie chystají Finové předložit návrh ukončit vydávání turistických víz ruským občanům. Návrh Finové zdůvodňují obavami ze sabotáží, které Rusko podniká proti Západu, aby oslabilo podporu Ukrajiny. Ta se už 5. rokem brání ruské invazi.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Tenistka Nicola Bartuňková v Pekingu končí. Prohrála se světovou pětkou Mirou Andrejevovou z Ruska a do finále tak nepostoupila. O životní výsledek usilovala 20-letá Češka hodinu a 14 minut. Do kina můžete zaskočit na film Tango pro tři. Česká taneční novinka s Kristýnou Bokovou a Jánem Koleníkem v hlavních rolích vás zavede přímo do zákulisí taneční show, pokračuje Saša Ptáčková.
2: Julie po životním pádu dostane šanci začít znovu v taneční soutěži.
3: Tak já teda asi něco zatancuju.
4: No, tak kvůli tomu tady konec konců jsme.
2: Po boku ambiciozního Kristiána míří za vítězstvím.
5: Dnes to bude dokonalý.
2: Každý z nich ale sleduje jiný cíl. Brzy se mezi nimi rozjíždí hra plná vášně, intrik a manipulace.
6: Máte se na co těšit.
0: No a co se týče počasí, tak bude i nadále pršet srážky, teda budou ustávat až k večeru a teploty na Moravě až 17, jinde kolem 15 stupňů. 3 minuty po 16. hodině, pojďme do další hodiny našeho pořadu, objednej si svůj song. Takže mi můžete psát na song@rockzone.cz nebo zkuste zavolat sem do studia na 255 700 707 a uvidíme, co za vaší oblíbenou muziku na tělo si spolu dáme. Do té doby ale třeba 3 Segry anebo Sum 41. Posloucháte rádio Rock Zone a od mikrofonu vám přeje hezké odpoledne Ondřej. Čau.
1: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

0: se pojďme podívat, jak to detailnějc bude s počasím. V noci bude oblačno až zataženo a déšť jen ojedinělé. Nejnižší teploty budou klesat k 5 stupňům a při déle trvající malé oblačnosti až ke 3. A co se týče zítřku, zítra čekáme proměnlivou oblačnost. Ráno se ojedinělé udrží mlhy. V Čechách se místy, na Moravě a ve Slezsku jen ojedinělé, vyskytnou nějaký ty přehánky, které pak budou ubývat. Nejvyšší teploty v neděli až 15 stupňů, na jižní Moravě ojedinělé dokonce až 18, no a v 1000 metrech na horách bude kolem 5. Tak s tím počítejte, abyste věděli, co a jak. No a za chvíli si dáme další hit sezóny na Radio Rock Zone, a to U2 a Street of Dreams.
1: Radio Rock Zone.
2: Obchodní centrum Nový Smíchov slaví 25 let. Oslavte to s námi ve čtvrtek 15. října. Čeká vás zábavný program, soutěže, dárky a speciální narozeninové slevy. A fanoušci Zrádců, pozor, dorazí Vojta Kotek, Markus Kruk i další známé tváře. Více na webu a sociálních sítích OC Nový Smíchov.
3: S Rock Zonem na DABu i na Praděce vyhrabu.
4: Radio Rock Zone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Radio Rock Zone, ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
1: Hit sezóny na Radio Rock Zone.

0: Radio Rock Zone, kam dnes naživo.
1: Kysáci a jejich Shout It Out Loud, ale co naživo můžete vidět někde v nějakým tom klubíku, tak v Praze, v Akropoli Babazula nebo v Lucerna Music Baru Kaisers Orchestra, ještě ve Vagonu třeba Deratizéři, Dilemma in Cinema nebo Pešata. Je to takový deratizační zootour. Jinak v Semilech, Tři ségry zahrajou v Sokolovně Boskov, Lokomotiva Planet zas v klubu Kinu v Černošicích, Dimitri a Arakajni se setkají v Ideonu v Pardubicích, no a EEčka s nějakým tím supportem v klubu Lucerna v Budějicích. V Národním domě ještě v Ústí nad Labem tady vidím DeLorean, Metro Music Ball v Brně, zase Blitz Union. Je toho hrozně moc, když tak mrkněte na stránky rockzone.cz do rubriky Club Life, tam to máte všechno hezky vypsaný. No a nebo dávejte, nebo odebírejte, řekněme, náš Instagram, kde to ve storíčku dostáváte, nebo můžete dostávat každý den taky tyhle ty naše tipy. Teďka máme další nějaký to přáníčko, a to od Kuby. Dobrý den, mohl bych poprosit písničku American Idiot od Green Day, díky moc. Kubo, určitě ano, samozřejmě, užívej víkend, měj se krásně a tady pro tebe ty Green Day a American Idiot. Čau.
2: Dneska vám nabízím perlu klasického roku, album Sheer Heart Attack, třetí album Queen z roku 1974. To je deska, na níž Queen konečně našli svůj typický sound a díky úspěšné skladbě Killer Queen. A navíc se řada znalců domnívá, že další skladba Stone Cold Crazy je vlastně první rocková věc, ve které se objevily prvky thrash metalu. A perlu od Queen vám nabídnu večer 11 na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, počasí.
1: To byly Queenie a jejich Killer Queen, kvalita, která nestárne ani tady u nás na Rádio Rock Zone. Teďka se ale pojďme podívat na to slibovaný počasí. V noci bude oblačno až zataženo, déšť jenom ojediněle, zejména v Čechách se místy vyskytne i malá oblačnost. Nejnižší teploty budou klesat k 5 stupňům. V neděli přes den čekáme proměnlivou oblačnost, ráno se ojediněle udrží nějaká ta mlha a nejvyšší teploty maximálně 15, na jižní Moravě ojediněle až 18 a v 1000 metrech na horách kolem 5 stupňů Celsia. Tak se určitě na to připravte a než si dáme další rychlej přehled zpráv, tak určitě stihneme ještě My Chemical Romance.
0: Radio Rock Zone.
2: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favorite It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
3: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion.arena.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
5: Kofr zbalanej, motor běží. Rádio Rock Zone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Rádio Rock Zone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.

0: To byly System of a Down, který nám zakončili hudebně tuhletu hodinu. Za 2 minuty tady máme 17. a tak přicházíme s dalším rychlým přehledem zpráv na Rádiu Rock Zone. Od mikrofonu už vás zdraví Ondra Pech a všem marinám, marinům, bivojům a zábojům přeju všechno nejlepší k svátku. Dneska je 10. října a nejenom svátky si můžeme připomenout. V roce 1780 Josef II. Položil základní kámen pevnosti a města Terezín. V roce 1903 vznikl svaz za volební právo žen, i když to ještě chvíli trvalo. A taky třeba Fidži se stalo nezávislým v roce 1970. To Fidži, tenhle ten ostrůvek nebo ostrovní stát, znají hlavně fanoušci Červeného trpaslíka, kam se chtěl Lister odstěhovat a pěstovat tam ovce. Každopádně taky dneska je světový den kaše, takže si určitě udělejte nějakou bramborovou kaši, dobrou krupicovou, jak kdo chce. Světový den bezdomovectví, takže byste se o to mohli i podělit a tím si malinko zlepšit svůj, řekněme, karmu, protože je i světový den duševního zdraví. Tak hlavně na sebe nezapomínejme a buďme prostě vyrovnaní. Teď už ale pojďme na všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na Rádiu Rock Zone.
0: Běžkyni v Plzni bodl do zad cyklista. Hurikán Izajáš tvrdě zasáhl pobřeží Floridy a judista Lukáš Krpálek má bronz. Běžkyni v Plzni bodl do zad cyklista. Zhruba 39-letou ženu napadl neznámý útočník popoledni v rekreační oblasti v okolí Boleveckého rybníku. Zraněná žena skončila v nemocnici. Policie po pachateli pátrá. Polsko hlásí 3. útok ve školách za týden. Nejnověji 21-letá žena ostrým předmětem zranila ve varšavské pomaturitní škole 3 ženy. Napadeným ženám je od 17 do 24 let. Úřady uvedl, že nikdo ze zraněných není v ohrožení života. Útok se odehrál ve stejný den, kdy úřady oznámili, že v pátek zkontrolovali téměř 50 000 škol a zadrželi 670 lidí po celé zemi. Jednalo se o reakci na předchozí útoky na polských školách. Hurikán Izajáš tvrdě zasáhl pobřeží Floridy. Vítr o rychlosti přes 160 km za hodinu trhal střechy domů a ničil energetickou síť. Cyklona sice slábne, ale statisíce lidí teď čelí hrozby masivních povodí v Tennessee a v horských oblastech Severní Karolíny.
2: Situace na místě je kritická. Živel udeřil plnou silou v okolí města Destin. Přes 700 000 domovů je bez proudu a opravy mohou trvat několik dní. Lidé v Alabamě a na Floridě popisují noc plnou hrůzy, kdy se třásly celé domy. Ulice jsou zablokované troskami a spadanými stromy. Guvernér varuje občany z postižených oblastí, aby zatím zůstali v evakuačních centrech. Bouře se teď posouvá dál na sever, ale přináší extrémní přívaly deště. Záchranáři varují před bleskovými povodněmi a tornády. Ze Spojených států Hedvika Miller.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Judista Lukáš Krpálek má bronz z mistrovství světa. V utkání o 3. místo porazil Fina Puumalalejna. Česko podruhé získalo na jedno mistrovství světa 2 medaile. Alice Cooper je nejen králem hororu, ale také knížetem hadů. Právě ti s ním často hráli a hrají na pódiu. A rockový mák teď přiznal, že někteří z nich byli skuteční herci. Stačilo jim prý ukázat, co mají dělat a oni to dělali. Na druhou stranu byla spousta těch, od kterých hrozilo, že ho zabijí. Podle Coopera jde jenom o to všechno dobře naplánovat a nacvičit. Pak to prý musí být. Dneska nadále srážky budou ale ustávat k večeru a teploty na Moravě až 17, jinde máme kolem 15 stupňů. 2 minuty po 17. hodině, pojďme do poslední hoďky našeho pořadu, objednej si svůj song, takže mi ještě rychle můžete psát na song@rockzone.cz nebo mi můžete zkusit zavolat se do studia na 255 700 707. A uvidíme, jakou vaší oblíbenou muziku si společně pustíme. Do té doby ale Shinedown, Vanastovky nebo Blink-182. Posloucháte Rádio Rock Zone a hezký podvečer vám přeje Ondřej. Čau.
1: Rádio Rockzone, muzika na tělo.

0: Metallica a Harvester of Sorrow, kdy Lars Ulrich tvrdí, že je to o úplně normálním chlapovi, který má ženu a 3 děti a jednoho dne mu prostě hrábne a začne vraždit lidi kolem sebe. Popisuje to vlastně cyklus násilí, kdy někomu někoho v dětství zasemili se mi na nenávisti a pak si to vybije na svý rodině. Zajímavý text.
1: Radio Rock Zone, počasí.
0: Teď něco zajímavějšího v přítomnosti, respektive v blízké budoucnosti, protože v noci bude oblačno až zataženo a déšť jen ojediněle. Zejména v Čechách pak vyskytne se nějaká malá oblačnost, kránu se dokonce ojediněle vytvoří i nějaký ty mlhy. V noci bude klesat teplota až k 5 stupňům a při déle trvající malé oblačnosti dokonce až ke 3. Jinak přes den v neděli pak čekáme proměnlivou oblačnost. V Čechách se místy na Moravě a ve Slezsku jen ojediněle vyskytnou i ty přehánky, které pak budou večer ubývat. Nejvyšší teploty maximálně 15 stupňů, na jižní Moravě ojediněle až 18 stupňů Celsia. Tak to, abyste byli připravení, pořádně se už začali oblíkat, už pomalu bych tahal tu zimní soupravu, kterou jsme někdy v dubnu nebo v květnu uklidili. A přitom si můžete v klidu poslechnout nějaké hit sezóny na rádiu Rock Zone a tuhle hodinu to padlo na Nickelback s Jordan 5 a Rattle.

0: Tak to byl Bruce Dickinson naživo, ale co naživo můžeme dneska vidět?
1: Zone, kam dnes naživo?
0: Dneska to je fakt mračná. V Praze třeba v Akropoli Baba Zula, v Lucerna Music Baru zahrajou Kaisers Orchestra a na Cargo Gallery zase Blood Red Shoes. Jinak ještě ve vagónu tady vidím Deratizéři, Dilema in Cinema nebo Pešata. V Semilech Tři ségry zahrajou v Sokolovně Boskov, v Černošicích Lokomotiv a Planet v klubu Kino. V Pardubicích Dimitri a Arakain zahrajou v Ideonu. No a v Budějcích v klubu Lucerna, tam se objeví EEčka. Je to fakt hrozně v Brně, třeba ještě tady Metro Music Bar, tam zahraje Blitz Union, anebo ve starý pekárně Feed Brain. Je to hodně, tak mrkejte na naše stránky rockzone.cz do rubriky Club Life, tam no, to máte vždycky všechno vypsaný každý den, anebo sledujte náš Instagram, kde to ve storíčku najdete taky úplně každý den. Teďka ale si dáme poslední přání tohoto dne a to si zavolal jsem do studia Dan a Daniel si přál Halloween od kapely Halloween. Takže ten Halloween od kapely Halloween Danovi prostě zahrajeme. Hele Dané, ještě jednou tě pozdravu, dávej na sebe bacha večer v hospodě a tady to je pro tebe na hezký večer Halloween od kapely Halloween. Čau.
2: Dneska vám nabízím perlu klasického roku, album Sheer Heart Attack, třetí album Queen z roku 1974. To je deska, na níž Queen konečně našli svůj typický sound a díky úspěšné skladbě Killer Queen. A navíc se řada znalců domnívá, že další skladba Stone Cold Crazy je vlastně první rocková věc, ve které se objevily prvky thrash metalu. A perlu od Queen vám nabídnu večer 11 na Radio Rock Zone.

0: Radio Rock Zone počasí.
1: ACDC jako kvalita, která nestárne, a to rozhodně ne tady u nás na Radio Rock Zone. Teď ale rychle počasí, v noci bude oblačno až zataženo a déšť jen ojediněle. Zejména v Čechách se místy vyskytne i malá oblačnost, nejnižší teploty budou klesat k 5 stupňům. Přes den zítra čekáme proměnlivou oblačnost, ráno se ojediněle udrží mlhy a nejvyšší teploty maximálně 15 stupňů, na jižní Moravě ojediněle dokonce až 18. Tak se na to připravte, ale teď pojďme dál rychle k dalšímu rychlému přehledu zpráv. Za chvíli bude 6, tak stihnem za chvíli aspoň ještě Red Hoty.
2: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90. A Jakobs Velvet zrnková káva Crema kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
3: Na veterány, kabriolety, sportáky, motocykly. Přijďte na výstavu BMW do 15. října na Arkády. O víkendu 10. a 11. října se navíc můžete těšit na závodní simulátor BMW. Partnerem je CarTech Praha, autorizovaný dealer vozů BMW a BMW Motorrad. Bavte se jako o závod. Na viděnou Arkády.
4: Získejte 30 dárků za 30 dní v aplikaci Clubcard. Každý den na vás čeká nové překvapení a šance vyhrát skvělé ceny. Stáhněte si aplikaci Clubcard a zapojte se do soutěže do 29. října. Tesco, počítejte s námi.
5: S Rockzonem na DABu i na deštnou se vyhrabu.
6: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.

0: Manic Street Preachers a Hiding in Plain Sight, taková písnička pro dobrou náladu prostě. Tu jsme si dali takhle ke konci hodiny, kdy za půl minuty máme 18. A tak jsme tady s dalším rychlým přehledem zpráv na Radio Rock Zone. Od mikrofonu vás zdraví Ondra Pech a všem marinám, marinům, bivojům a zábojům přeju všechno nejlepší k svátku. 10. října dneska má narozeniny David Lee Roth a zároveň se před 55 lety dostali Black Sabbath na britskou jedničku. Taky jde na první pohled Cirkus a temnota. Na druhé vlastně obojí umí ovládnout stadion. Rocká kal Sabati těžkli a když si dneska pustíte Jump nebo Iron Man, můžete vlastně říct, že jednička někdy patří úsměvu a někdy riffu, který prostě úplně je neutišitelný. Jinak je taky světový den duševního zdraví, tak si třeba zameditujte. Je taky světový den bezdomovectví a světový den kaše, takže pokud máte nějakou přebytečnou kaši, určitě se podělte s těma lidma, co mají méně štěstí než my všichni ostatní. Jinak je Mezinárodní den afrických tučňáků, to nevím, jak se dá dneska oslavit, ale jinak je taky světový týden vesmíru a dneska je to 7. den, takže určitě i mrkněte na nějaký hvězdy, když tady v Praze asi nebudou úplně moc vidět. Je 18, tak už pojďme na všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Zlínští strážníci naháněli bíky, muž v Pensylvánii zastřelil 9 lidí a ruský útok na Záporoží si vyžádal nejméně 17 obětí. Kuriozní situaci museli v době náročného dohledu nad volebními místnostmi řešit strážníci ve Zlíně. Jedna z hlídek vklínila mezi své výjezdy po jednotlivých volebních místnostech nahánění uprchlých bíků. V pátek kolem 15:30 odpoledne se pohybovali daleko od ohrady v těsné blízkosti silnice mezi Zlínem a nájezdem na dálnici D49. Strážníci tak na sebe museli vzít neobvyklé role kovbojů a zvířata odehnali do bezpečí dál od frekventované silnice. Majitel zvířat čelí podezření ze spáchání přestupku. Ruský útok na Záporoží si vyžádal nejméně 17 obětí, včetně 3 dětí. Oznámil to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Pátrání po lidech uvězněných pod troskami zničených budov pokračuje. Útok řízený leteckými pumami na domy ve městě přišel v noci na dnešek, nedlouho po oznámení dohody Spojených států a Ruska o uvolnění sankcí na vývoz ruské nafty. Zelenský útok ironicky označuje za projev ruské vděčnosti za zrušení sankcí Spojenými státy.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Poslední zápas 10. kola první fotbalové ligy už hraje první minuty prvního poločasu. Utkání Bohemians Praha s Baníkem Ostrava je zatím bez branek. 3 odpolední výsledky už ale známe. Viktorka Plzeň porazila Mladou Boleslav 3-0, Zbrojovka Brno 0-1 podlehla Jablonci a Hradec Králové nestačil na Artis Brno a prohrál 2-4. Judas Priest se vrátí do Česka, příští rok vystoupí na hudebním 23. ročníku festivalu Masters of Rock. Za pořádající agenturu Prago koncert Bohemia to v pátek oznámila Martina Benešová. Parta kolem Roba Halforda zahraje ve Vizovicích na Zlínsku po třetí. Dorazila tam už v letech 2022 a 2024. Festival se bude příští rok konat od 8. do 11. července a vstupenky už jsou v prodeji. Počasí bude v noci oblačno až zataženo, déštěn ojediněle, zejména v Čechách se místy vyskytne i malá oblačnost a k ránu se ojediněle vytvoří mlhy. Nejnižší teploty budou klesat k 5 stupňům při déle trvající malé oblačnosti až ke 3 a výjimečně se objeví nějaký ten přízemní mrazík. Skoro 4 minuty po 18. končí nám náš pořad Objednej si svůj song, který si společně dáme zase zítra od 14. hodiny. Ale neklesejte na mysli, my pokračujeme směle dál, dáme si Tariu, R.E.M. a nebo Nightwish. Posloucháte Radio Rockzone a od mikrofonu vás zdraví Ondřej. Čau.
1: Radio Rockzone, muzika na tělo.

0: od Holešovic do centra, nebo také na pomezí Nuselského mostu a Legerovy ulice směrem do centra Prahy. Toť k dopravě a my se můžeme posunout dál na další hit sezóny na rádiu Rock Zone. Tentokrát si dáme Yellow Card z Good Charlotte a jejich pecku Bedroom Posters.
1: Někdy je backstage zajímavější než samotný koncert. Co se děje v zákulisí a mimo pódia, nejen u rockových hvězd, to pro vás zjišťuju každý čtvrtek od 13 hodin. Pravidelný host pořadu od poslech Toma Fredeho na rádiu Rock Zone.
2: Hit sezóny na rádiu Rock Zone.

0: Radio Rock Zone, počasí.
1: Pojarou jsme se koukneme na to počasí, kdy v noci bude oblačno až zataženo a déště no jedinělé, zejména v Čechách se místy vyskytne i malá oblačnost a kránu nějaká ta možná mlha. Nejnižší teploty v noci budou klesat k 5 stupňům a při déle trvající malé oblačnosti až dokonce ke 3. V neděli pak přes den čekáme proměnlivou oblačnost. V Čechách se místy a na Moravě a ve Slezsku jen ojediněle vyskytnou nějaký ty přehánky, který ale pak začnou později odpoledne a večer ubývat. Nejvyšší teploty zítra maximálně 15 stupňů, na jižní Moravě 18, no a v 1000 metrech na horách bude kolem 5. Tak si počítejte, ať nejste překvapený a pojďme si dát třeba Umf nebo Papa Roach.
0: Dneska vám nabízím perlu klasického roku, album Sheer Heart Attack, třetí album Queen z roku 1974. To je deska, na níž Queen konečně našli svůj typický sound a díky úspěšné skladbě Killer Queen. A navíc se řada znalců domnívá, že další skladba Stone Cold Crazy je vlastně první rocková věc, ve které se objevily prvky thrash metalu. Perlu od Queen vám nabídnu večer 11 na Radio Rock Zone.

0: Radio Rock Zone, kam dnes naživo.
1: To byly Deep Purple a teďka, co tak naživo můžeme slyšet ještě dneska, když byste se rozhodli někam vyrazit, tak v Praze můžete do Paláce Akropolis na Baba Zula, nebo do Lucerna Music Baru na Kaiser's Orchestra, nebo taky do Vagónu, později na Deratizéři, Dilemma in Cinema, zahrou i Pešata pod rouškou deratizačního Zoo Tour. Jinak v Semilech, Třise, kdy v Sokolovně, v Černošicích v klubu kino Lokomotiva Planet, Dimitri a Rakain se potkávají v Ideonu v Pardubicích a EEčka zas v Lucerně v Budějicích. Je to hrozně moc, takže mrkejte když tak na naše stránky rockzone.cz do rubriky Club Life. Tam to máte všechno vypsané, ty naše tipy. Než si dáme ale další rychlej přehled zpráv, tak určitě s jiným třeba Sabatony anebo Sixpence None the Richer.
0: Radio Rockzone.
2: Obchodní centrum Nový Smíchov slaví 25 let. Oslavte to s námi ve čtvrtek 15. října. Čeká vás zábavný program, soutěže, dárky a speciální narozeninové slevy. A fanoušci Zrádců, pozor! Dorazí Vojta Kotek, Markus Kruk i další známé tváře. Více na webu a sociálních sítích OC Nový Smíchov.
3: S Rockzonem na DABu i na Praděce vyhrabu.
4: Radio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. Praze navíc i na 105.9 FM. Radio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.

0: Tak to byly Cranberries, ale teď už před, nebo respektive za několik minut, vteřin se dá i říct, bude 19. hodina, tak jsme tady s dalším rychlým přehledem zpráv na Radio Rock Zone. Od mikrofonu vám hezký podvečer, nebo možná už i dá se říct večer, přeje Ondra Pech všem marinám, marinům, bivojům a zábojům za to zase všechno nejlepší k svátku, protože je 10.10. A třeba si můžeme krom svátků připomenout ještě, že v roce 1886 se poprvé viděl první smoking na podzimním plese v Tuxedo Parku v New Yorku a název místa pak dal vlastně se stal názvem toho oděvu. Taky v roce 1871 skončil velký požár Chicaga, kdy město přišlo o tisíce budov. Nás popela vyrostlo úplně jiný Chicago, vyšší, ocelovější. No prostě i ta katastrofa může být startovní čárou architektury. Jinak je dneska taky světový den duševního zdraví, tak doufám, že jste ho... doufám, že jste byli v klidu všichni. Světový den bezdomovectví, to doufám, že se vás úplně netýká, ale pokud ano, tak buďte stejně v klidu, když už je to duševní zdraví. No a taky je Mezinárodní den afrických tučňáků a to absolutně netuším, jak si to jako připomenou, ale je dobrý vědět, že to je. Každopádně teď už pojďme na všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Polsko má třetí útok ve škole za týden. Hurikán Izajáš tvrdě zasáhl pobřeží Floridy a Judista Krpálek má bronz. Dva lidé se nad ránem vážně popálili při požáru maringotky v Metylovicích na Frýdeckém Místecku. 38-letá žena skončila v nemocnici v kritickém stavu. Proč maringotku zachvátil požár, zjišťují vyšetřovatelé, hasičů a policie. Předběžná škoda je 200 tisíc korun. Polsko hlásí třetí útok ve školách za týden. Nejnověji 21-letá žena ostrým předmětem zranila ve varšavské pomaturitní škole tři ženy. Napadeným ženám je od 17 do 24 let. Úřady uvedly, že nikdo ze zraněných není v ohrožení života. Útok se odehrál ve stejný den, kdy úřady oznámily, že v pátek zkontrolovali téměř 50 tisíc škol a zadrželi 670 lidí po celé zemi. Jednalo se o reakci na předchozí útoky na polských školách. Hurikán Izajáš tvrdě zasáhl pobřeží Floridy. Vítr o rychlosti přes 160 km za hodinu trhal střechy domů a ničil energetickou síť. Cyklona sice slábne, ale statisíce lidí teď čelí hrozbě masivních povodní v Tennessee a v horských oblastech Severní Karolíny.
2: Situace na místě je kritická. Živel udeřil plnou silou v okolí města Destin. Přes 700 tisíc domovů je bez proudu a opravy mohou trvat několik dní. Lidé v Alabamě a na Floridě popisují noc plnou hrůzy, kdy se třásly celé domy. Ulice jsou zablokované troskami a spadanými stromy. Guvernér varuje občany z postižených oblastí, aby zatím zůstali v evakuačních centrech. Bouře se teď posouvá dál na sever, ale přináší extrémní přívaly deště. Záchranáři varují před bleskovými povodněmi a tornády. Ze Spojených států Hedvika Miller.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Judista Lukáš Krpálek má bronz z mistrovství světa. V utkání o třetí místo porazil Fina Puu Malainena. Česko podruhé získalo na jedno mistrovství světa dvě medaile. Alice Cooper je nejen králem hororu, ale také knížetem hadů. Právě ti s ním často hráli a hrají na pódiu. A rockový mák teď přiznal, že někteří z nich byli skuteční herci. Stačilo jim prý ukázat, co mají dělat a oni to dělali. Na druhou stranu byla spousta těch, od kterých hrozilo, že ho zabijí. Podle Coopera jde jenom o to všechno dobře naplánovat a nacvičit. Pak to prý musí vyjít. A v noci bude oblačno až zataženo, deštěn ojediněle, zejména v Čechách se místy vyskytne i malá občasnost a kránu se ojediněle vytvoří mlhy. Nejnižší teploty budou klesat k 5 stupňům a při déle trvající malé oblačnosti až ke třem. Skoro 3 minuty po 19. hodině, pojďme si dát nějakou tu muziku na tělo, dáme plesivou kabáty, anebo taky starý dobrý Weetles a jejich Teenage Dirtbag. Vy posloucháte Radio Rockzone a od mikrofonu vás zdraví Ondřej. Čau.
1: Radio Rockzone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Kysáci dohráli, pojďme rychle na tu dopravu. Série prací zpomaluje provoz na trase Čadca Třinec, a to na silnici 68 mezi hraničním přechodem se Slovenskem a Jablunkovem. Prakticky se ale nezdržíte. Silný provoz sledujeme v Praze na Nuselském mostě i ve Wilsonově ulici směrem do centra. Krokem to jede také v Radlické ulici směrem z centra na Smíchov. Tak to jenom, abyste věděli, a pojďme si už dát hit sezóny na Rádiu Rock Zone. Tuhle hoďku pro vás máme Europe a The Cult of Ignorance.
2: Kufr zbalenej, motor běží. Rádio Rock Zone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Rádio Rock Zone, muzika na tělo, kdekoliv chce.
0: Hit sezóny na Rádiu Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, počasí.
1: Po sabatech mrkneme na počasí, kdy v noci bude oblačno až zataženo, déšť jen ojediněle. Zejména v Čechách se místy vyskytne i malá oblačnost a k ránu se ojediněle vytvoří mlhy. Nejnižší teploty budou v noci klesat k 5 stupňům a při déle trvající malé oblačnosti dokonce až ke 3. Zítra přes den čekáme proměnlivou oblačnost. Ráno se ojediněle udrží mlhy, v Čechách se místy na Moravě a ve Slezsku jen ojediněle vyskytnou nějaký ty přehánky. Později odpoledne a večer budou přehánky a místy i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty maximálně 15 stupňů, na jižní Moravě ojediněle až 18 a v 1000 metrech na horách bude kolem 5. Tak už víte, co vás čeká a nemine. Ale co nevíte, že nás teďka čeká všechny společně s Cars on Broadway anebo YouTube.
2: Dneska vám nabízím perlu klasického roku, album Sheer Heart Attack, třetí album Queen z roku 1974. To je deska, na níž Queen konečně našli svůj typický sound a díky úspěšné skladbě Killer Queen. A navíc se řada znalců domnívá, že další skladba Stone Cold Crazy je vlastně první rocková věc, ve které se objevily prvky thrash metalu. A perlu od Queen vám nabídnu večer v 11 na Radio.

0: Po Queenech si připomeneme, že 10. října a všichni maríny, marinové, bivojové, zábojové mají svátek. Stejně tak je Světový den duševního zdraví, který se drží každý rok a upomíná na to, že psychické obtíže nejsou soukromá ostuda. Jo, v mnoha zemích bohužel chybějí i lékaři, i ty slova. Takže tenhle ten den dává prostor říct, že únava hlavy je téma, nikoli v slabost. Tak se toho nestyďte a nechte si třeba i pomoct. Taky je Světový den bezdomovectví, který zase připomíná lidi bez střechy a ten systém, který je nechává na ulici. Není to charitativní kliše, je to spíš taková ta výzva se podívat na ty čísla a konkrétní města a třeba to zkusit nějak prostě řešit. Jinak je taky Světový den kaše, je to gastronomický den samozřejmě, který zároveň sbírá na školní stravu v chudších zemích. Vzhledem k tomu, že je kaše jednoduchá, sytá, tak se z ní udělal symbol tohohle toho dne. Jinak je Mezinárodní den afrických tučňáků, to upomíná na druh, který žije v teplejším klimatu a je teda ohrožený samozřejmě. No a je poslední 7. den Světového týdne vesmíru, takže pokud budou nějaký hvězdičky, tak se na ně podívejte. Než si dáme další rychlej přihled zpráv, stihneme ještě Pearl Jam, anebo taky Green Day.
1: Nestačí ti jenom poslouchat? Tak koukni na sítě Rádia Rockzone. Najdeš tam koncerty, novinky i pořádnou porci rockovýho bordelu. Rockzone? Víc než rádio. Tvoje parta v roku. Dej follow a buď v první linii rockový scény.

0: poslední písnička, se dá říct, týhletý hodiny, protože za dvě minuty tady máme 20. hodinu a s tou přichází poslední ještě krátký, rychlej přehled zpráv na rádiu Rock Zone. Od mikrofonu vás zdraví Ondra Pech a ještě naposled všem marinám, marinům, bivojům a zábojům přeju všechno nejlepší k svátku. Dneska je 10. října, skončily nám volby, ale taky má narozeniny David Lee Roth a zároveň se před 55 lety dostali Black Sabbath na britskou jedničku. Na první pohled takový ten cirkus a temnota, na druhý to obojí prostě umí ovládnout stadion. Roth skákal, Sabati těžkli a když vlastně si dneska pustíte Jump nebo Ironmana, tak můžete říct, že jednička někdy patří úsměvu a někdy riffu, který naopak utěšovat vůbec nechce. Aha. Každopádně rád bych vás někam pozval, ale vzhledem k tomu, že to už všude tak jako všechno začalo a jestli jste nevyrazili, tak už do klubu asi nepůjdete. Tak pojďme na všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Ve štábu Jana Grolicha bouchají šampaňské. Mezi 9 mrtvými v Pensylvánii jsou i 2 děti a pokračovala fotbalová liga. Ve štábu Jana Grolicha bouchají šampaňské. Jihomoravský hejtman a předseda lidovců se stal senátorem v prvním kole senátních voleb. Na Vyškovsku získal kolem 60% hlasů. Soupeřka Petra Absolonová z Hnutí Ano se mu na záda dívá ze zhruba 30% ztrátou. Podle Grolicha se ukázalo, že úspěch může sklidit i pozitivní a neútočná kampaň.
2: A v této kampani my, já osobně, jsme čelili spoustě osobních útoků a dokázali jsme si s tím poradit tak, jak ten marketingový tým Hnutí Ano si s tím rady neví. Prostě když reagujete s nadsázkou, reagujete s vtipem, taky ty nejlepší marketingový týmy jsou v koncích.
0: Grolich zopakoval, že chce zkusit souběžně vykonávat roli hejtmana a senátora. Pomoc ve vybalancování regionální a vrcholné politiky očekává od týmu spolupracovníků v KDU-ČSL. Mezi 9 obětmi střelce v americké Pensylvánii jsou i 2 děti. Podezřelý byl později nalezen mrtvý. Podle posledních zpráv se zastřelil. Policisty na místo přivolali v noci na dnešek našeho času. Svědci viděli muže střílet z krátké palné zbraně před domem a následně vejít dovnitř. Před domem pak objevily 2 mrtvé ženy. Na místo později dorazila i speciální zásahová jednotka, která se pokusila zabarikádovaného muže přimět, aby se vzdal. Nakonec vstoupila do domu, kde našla těla dalších obětí i podezřelého. Tragédii vyšetřuje policie. Donald Trump je rozladěný. Americký prezident opět kritizuje, že nedostal Nobelovu cenu za mír. Na své síti Truth Social napsal, že ukončil 8 válek a zabránil Iránu získání jaderné zbraně. Trump svou touhu získat Nobelovu cenu otevře přiznává dlouhodobě.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Poslední výsledky fotbalu utkání 10. ligového kola mezi Bohemians Praha a Baníkem Ostrava skončil výhrou Pražanů 1-0. Už odpoledne Viktoria Plzeň porazila Mladou Boleslav 3-0, Zbrojovka Brno podlehla Jablonci 0-1 a Hradec Králové nastrčil na Artis Brno a prohrál 2-4.

0: To Majorka srazilo reunion turné Radiohead na kolena. Frontman kapely přiznal, že u něj vyvolalo obrovský propad sebevědomí, ze kterého se vzpamatovával dlouhé měsíce. Radiohead se dali dohromady po 7 letech ticha a vyjeli na turné, které publikum milovalo. Ale pro Yorka bylo náročné střetávat se zase s tolika silnými osobnostmi a handrkovat se o každou notu. Muzikant se podle svých slov začal zase cítit sám sebou až poté, co se vrátil k práci na svém připravovaném sólovém albu. V noci bude oblačno až zataženo a déšť jen ojediněle, zejména v Čechách se místy vyskytne i malá oblačnost a k ránu se ojediněle vytvoří mlhy. Nejnižší teploty budou klesat k 5 stupňům při déle trvající malé oblačnosti až ke 3, výjimečně s přízemními mrazíky. 2:20 to byly naše poslední rychlej, živej přehled zpráv, ale pusme se ještě do té naší společné hodinky. Dáme si Darkness, Mr. Rick, a nebo taky něco z československých Luhájů. Dáme Orkýže Slíže a jejich Bernardína. Vy posloucháte Radio Rockzone a od mikrofonu vám hezký večer přeje Ondřej. Čau.
1: Radio Rockzone, muzika na tělo.

0: Bekonový. Ty nejlepší klasický rockový kousky na rádiu Rock Zone.
1: Bruce Springsteen a Born in the USA, to je písnička, kterou spousta lidí, včetně tenkrát Ronalda Reagana, brali jako vlastenecký hymnus, protože ten refren zní slavnostně a na obalu je americká vlajka. Ale vlastně ve skutečnosti je to protestní song o vietnamským veteránovi, který ho země poslali do války a po návratu se na něj úplně vykašlala. No, ale

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Tak to byl Bruce Springsteen a teďka ta doprava naposled ještě. Opatrnost je potřeba na pražském okruhu mezi Modleticemi a Barrandovem. Doprava v Komořanském a současně v Lochkovském tunelu je stažena vždy do jednoho tubusu. Můžou za to víkendové práce silničářů. Doprava do obou tunelů se vrátí do normálního režimu během zítřka. No a hned troje semafory brzdí dopravu na trase Jihlava Kolín na silnici 38 v úseku Havlíčkov, Brod, Skůrov. Tak s tím počítejte, ať na nic nenalítnete a pojďme si dát další hit sezóny na rádiu Rock Zone. A to tentokrát Foo Fighters.
2: S Rock Zonem na dabu i na deštnou se vyhrabu.
3: Rádio Rock Zone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rock Zone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
0: Hit sezóny na rádiu Rock Zone.

0: Iron Maiden naživo, takhle přesně z něj, Run to the Hills. Ale teďka už se pojďme jaký podívat na to, jaký bude zítra počásko.
1: Radio Rock Zone, počasí.
0: V noci bude oblačno až zataženo, déšť jen ojediněle, zejména v Čechách se místy vyskytne i malá oblačnost a k ránu se ojediněle vytvoří mlhy. Nejnižší teploty budou klesat k 5 stupňům. A přes den zítra v neděli čekáme proměnlivou oblačnost, ráno se ojediněle udrží mlhy. Občas nějaká ta přehánka, ale večer už ty oblačnosti i ty přehánky budou ubývat. Nejvyšší teploty maximálně 15, na jižní Moravě maximálně 18 a v 1000 metrech na horách bude kolem 5 stupňů. Tak to, abyste věděli a věděli, jak se oblíknout, ale teďka už pojďme na Evanescence z Keyflay.
1: Dneska vám nabízím perlu klasického roku, album Sheer Heart Attack, třetí album Queen z roku 1974. To je deska, na níž Queen konečně našli svůj typický sound a díky úspěšné skladbě Killer Queen. A navíc se řada znalců domnívá, že další skladba Stone Cold Crazy je vlastně první rocková věc, ve které se objevily prvky thrash metalu. A perlu od Queen vám nabídnu večer 11 na Radio Rock.

Red Hot Chili Peppers, to je song, nebo respektive kapela, se kterou se s váma pro dnešek rozloučím. Loučí se s váma Ondra Pech, mějte krásný večer a jak já rád říkám, až přijde čas, ozvu se zas. No a to bude už zítra kolem tý 14. hodiny, kdy si zase dáme nějaký to hraní na přání. Takže mějte hezký večer a já už musím na tramvaj. Tak čau.

Někdy je backstage zajímavější než samotný koncert. Co se děje v zákulisí a mimo pódia, nejen u rockových hvězd, to pro vás zjišťuju každý čtvrtek od 13 hodin. Pravidelný host pořadu Odposlech Toma Frödeho na rádiu Rockzone.

0: rychlý přehled zpráv na Rockzone 105.9.
1: Polsku má třetí útok ve škole za týden. Hurikán Izajáš tvrdě zasáhl pobřeží Floridy a judista Lukáš Krpálek má bronz. U rychlého přehledu zpráv na rádiu Rockzone vás vítá Ondřej. Dva lidé se nad ránem vážně popálili při požáru maringotky v Metylovicích na Frýdecku Místecku. 38letá žena skončila v nemocnici v kritickém stavu. Proč maringotku zachvátil požár, zjišťují vyšetřovatelé, hasičů a policie. Předběžná škoda je 200 tisíc korun. Polsko hlásí třetí útok ve školách za týden. Nejnověji 21letá žena ostrým předmětem zranila ve varšavské pomaturitní škole tři ženy. Napadeným ženám je od 17 do 24 let. Úřady uvedly, že nikdo ze zraněných není v ohrožení života. Útok se odehrál ve stejný den, kdy úřady oznámily, že v pátek zkontrolovali téměř 50 tisíc škol a zadrželi 670 lidí po celé zemi. Jednalo se o reakci na předchozí útoky na polských školách. Hurikán Izajáš tvrdě zasáhl pobřeží Floridy. Vítr o rychlosti přes 160 km za hodinu tral střechy domů a ničil energetickou síť. Cyklona sice slábne, ale statisíce lidí teď čelí hrozbě masivních povodní v Tennessee a v horských oblastech Severní Karolíny.
2: Situace na místě je kritická. Živel udeřil plnou silou v okolí města Destin. Přes 700 tisíc domovů je bez proudu a opravy mohou trvat několik dní. Lidé v Alabamě a na Floridě popisují noc plnou hrůzy, kdy se třásly celé domy. Ulice jsou zablokované troskami a spadanými stromy. Guvernér varuje občany z postižených oblastí, aby zatím zůstali v evakuačních centrech. Bouře se teď posouvá dál na sever, ale přináší extrémní přívaly deště. Záchranáři varují před bleskovými povodněmi a tornády. Ze Spojených států Happy Camillera.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Judista Lukáš Krpálek má bronz z mistrovství světa. V utkání o třetí místo porazil Fina Paul Malajnena. Česko podruhé získalo na jednom mistrovství světa dvě medaile. V noci máme oblačno až zataženo a déšť jen ojedinile. Zejména v Čechách se místy vyskytne i malá oblačnost a k ránu se ojedinile vytvoří mlhy. Nejnižší teploty klesají k 5 stupňům, při déle trvající malé oblačnosti můžou být až 3 stupně Celsia. V neděli čekáme proměnlivou oblačnost. V Čechách se místy na Moravě a ve Slezsku jen ojedinile vyskytnou přehánky. Později odpoledne a večer budou přehánky a místy i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty v neděli až 15 stupňů, na jižní Moravě ojedinile až k 18. Tisíce metrech na horách bude kolem 5.
0: Rádio Rockzone, muzika na tělo.

vám nabízím perlu klasického roku, album Sheer Heart Attack, třetí album Queen z roku 1974. To je deska, na níž Queen konečně našli svůj typický sound a díky úspěšné skladbě Killer Queen. A navíc se řada znalců domnívá, že další skladba Stone Cold Crazy je vlastně první rocková věc, ve které se objevily prvky thrash metalu. A perlu od Queen vám nabídnu večer 11 na Radio Rox.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Zlínští strážníci naháněli bíky, muž v Pensylvánii zastřelil 9 lidí a Velká Pardubická vyhlíží ženské eso. U rychlého přehledu zpráv na rádiu Rockzone vás vítá Ondřej. Kuriozní situaci museli v době náročného dohledu nad volebními místnostmi řešit strážníci ve Zlíně. Jedna z hlídek se vklínila mezi své výzdy po jednotlivých volebních místnostech nahánění uprchlých bíků. V pátek kolem 15:30 odpoledne se pohybovali daleko od ohrady v těsné blízkosti silnice mezi Zlínem a nájezdem na dálnici D49. Strážníci tak na sebe museli vzít neobvyklé role kovbojů a zvířata odehnali do bezpečí dál od frekventované silnice. Majitel zvířat čelí podezření ze spáchání přestupku. Ruský útok na Záporoží si vyžádal nejméně 17 obětí, včetně 3 dětí. Oznámil to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Pátrání po lidech uvězněných pod troskami zničených budov pokračuje. Útok řízený leteckými pumami na domy ve městě přišel v noci na dnešek nedlouho po oznámení dohody Spojených států a Ruska o uvolnění sankcí na vývoj ruské nafty. Zelenský útok ironicky označuje za projev ruské vděčnosti za zrušení sankcí Spojenými státy.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Velká Pardubická vyhlíží ženské eso. 22-letá Lenka Neprašová míří do města Perníku jako vůbec první žena v moderní éře závodu, které se povedlo ovládnout kvalifikaci. Serveru pro nadšence jezdeckých sportů Equi TV řekla, že se jedná prestižním dostihům nehodlá stresovat.
2: V klidu, já si to chci prostě užívat ty dostihy a samozřejmě chci vyhrávat, chci jezdit, ale nejsem takový ten dravej blázen.
1: První dostihy letošní Velké Pardubické začínají v neděli v 11 hodin. Neprašová do nich nastoupí jako 9. žena ve víc než 150 leté historii závodu. Velkou Pardubickou dosud vyhrála jen jediná žena. V noci máme oblačno až zataženo a dešť jen ojedinělé. Zejména v Čechách se místy vyskytne i malá oblačnost a k ránu se ojedinělé vytvoří mlhy. Nejnižší teploty budou klesat k 5 stupňům a při déle trvající malé oblačnosti dokonce až ke 3. V neděli pak čekáme proměnlivou oblačnost. V Čechách se místy na Moravě a ve Slezsku jen ojedinělé vyskytnou přehánky. Později odpoledne a večer budou přehánky a místy i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty v neděli až 15 stupňů, na jižní Moravě ojedinělé až k 18 a v 1000 metrech na horách bude kolem 5.
0: Radio Rockzone. Muzika na tělo.

dneska vám nabízím perlu klasického roku, album Sheer Heart Attack, třetí album Queen z roku 1974. To je deska, na níž Queen konečně našli svůj typický sound a díky úspěšné skladbě Killer Queen. A navíc se řada znalců domnívá, že další skladba Stone Cold Crazy je vlastně první rocková věc, ve které se objevily prvky thrash metalu. A perlu od Queen vám nabídnu večer 11 na Radio Rock.

have nothing

0: Rychlý přehled zpráv na Rockzone 105.9.
1: Polsko má třetí útok ve škole za týden. Hurikán Izajáš tvrdě zasáhl pobřeží Floridy a judista Lukáš Krpálek má bronz. U rychlého přehledu zpráv na rádiu Rockzone vás vítá Ondřej. Dva lidé se nad ránem vážně popálili při požáru maringotky v Metylovicích na Frýdecku Místecku. 38letá žena skončila v nemocnici v kritickém stavu. Proč maringotku zachvátil požár, zjišťují vyšetřovatelé, hasičů a policie. Předběžná škoda je 200 tisíc korun. Polsko hlásí třetí útok ve školách za týden. Nejnověji 21letá žena ostrým předmětem zranila ve varšavské pomaturitní škole tři ženy. Napadeným ženám je od 17 do 24 let. Úřady uvedly, že nikdo ze zraněných není v ohrožení života. Útok se odehrál ve stejný den, kdy úřady oznámily, že v pátek zkontrolovali téměř 50 tisíc škol a zadrželi 670 lidí po celé zemi. Jednalo se o reakci na předchozí útoky na polských školách. Hurikán Izajáš tvrdě zasáhl pobřeží Floridy. Vítr o rychlosti přes 160 km za hodinu tral střechy domů a ničil energetickou síť. Cyklona sice slábne, ale statisíce lidí teď čelí hrozbě masivních povodní v Tennessee a v horských oblastech Severní Karolíny.
2: Situace na místě je kritická. Živel udeřil plnou silou v okolí města Destin. Přes 700 tisíc domovů je bez proudu a opravy mohou trvat několik dní. Lidé v Alabamě a na Floridě popisují noc plnou hrůzy, kdy se třásly celé domy. Ulice jsou zablokované troskami a spadanými stromy. Guvernér varuje občany z postižených oblastí, aby zatím zůstali v evakuačních centrech. Bouře se teď posouvá dál na sever, ale přináší extrémní přívaly deště. Záchranáři varují před bleskovými povodněmi a tornády. Ze Spojených států Happy Camillera.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Judista Lukáš Krpálek má bronz z mistrovství světa. V utkání o třetí místo porazil Fina Paul Malainena. Česko podruhé získalo na jednom mistrovství světa dvě medaile. V noci máme oblačno až zataženo a déšť jen ojedinile. Zejména v Čechách se místy vyskytne i malá oblačnost a k ránu se ojedinile vytvoří mlhy. Nejnižší teploty klesají k 5 stupňům, při déle trvající malé oblačnosti můžou být až 3 stupně Celsia. V neděli čekáme proměnlivou oblačnost. V Čechách se místy na Moravě a ve Slezsku jen ojedinile vyskytnou přehánky. Později odpoledne a večer budou přehánky a místy i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty v neděli až 15 stupňů, na jižní Moravě ojedinile až k 18. Tisíce metrech na horách bude kolem 5.
0: Rádio Rockzone, muzika na tělo.

We're gonna ride tonight.

Rock Zone 105.9.

0: Rychlý přehled zpráv na Rockzone 105.9.
1: Polsko má třetí útok ve škole za týden. Hurikán Izajáš tvrdě zasáhl pobřeží Floridy a judista Lukáš Krpálek má bronz. U rychlého přehledu zpráv na rádiu Rockzone vás vítá Ondřej. Dva lidé se nad ránem vážně popálili při požáru maringotky v Metylovicích na Frýdecku Místecku. 38letá žena skončila v nemocnici v kritickém stavu. Proč maringotku zachvátil požár, zjišťují vyšetřovatelé, hasičů a policie. Předběžná škoda je 200 000 korun. Polsko hlásí třetí útok ve školách za týden. Nejnověji 21letá žena ostrým předmětem zranila ve varšavské pomaturitní škole tři ženy. Napadeným ženám je od 17 do 24 let. Úřady uvedly, že nikdo ze zraněných není v ohrožení života. Útok se odehrál ve stejný den, kdy úřady oznámily, že v pátek zkontrolovali téměř 50 000 škol a zadrželi 670 lidí po celé zemi. Jednalo se o reakci na předchozí útoky na polských školách. Hurikán Izajáš tvrdě zasáhl pobřeží Floridy. Vítr o rychlosti přes 160 km za hodinu tral střechy domů a ničil energetickou síť. Cyklona sice slábne, ale statisíce lidí teď čelí hrozbě masivních povodní v Tennessee a v horských oblastech Severní Karolíny.
2: Situace na místě je kritická. Živel udeřil plnou silou v okolí města Destin. Přes 700 000 domovů je bez proudu a opravy mohou trvat několik dní. Lidé v Alabamě a na Floridě popisují noc plnou hrůzy, kdy se třásly celé domy. Ulice jsou zablokované troskami a spadanými stromy. Guvernér varuje občany z postižených oblastí, aby zatím zůstali v evakuačních centrech. Bouře se teď posouvá dál na sever, ale přináší extrémní přívaly deště. Záchranáři varují před bleskovými povodněmi a tornády. Ze Spojených států Hedvika Miller.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Judista Lukáš Krpálek má bronz z mistrovství světa. V utkání o třetí místo porazil Fina Paul Malajnena. Česko podruhé získalo na jednom mistrovství světa dvě medaile. V noci máme oblačno až zataženo a déšť jen ojedinělé, zejména v Čechách se místy vyskytne i malá oblačnost a k ránu se ojedinělé vytvoří mlhy. Nejnižší teploty klesají k 5 stupňům, při déle trvající malé oblačnosti můžou být až 3 stupně Celsia. V neděli čekáme proměnlivou oblačnost. V Čechách se místy na Moravě a ve Slezsku jen ojediněle vyskytnou přehánky. Později odpoledne a večer budou přehánky a místy i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty v neděli až 15 stupňů, na jižní Moravě ojediněle až k 18. Tisíce metrech na horách bude kolem 5.
0: Rádio Rockzone, muzika na tělo.

0: Nekonečnej koncert. Hodina živáků každý všední den v 18 na Rock Zone 105.9.
1: I got a question. Linda, do we have a

hlasováních o nejlepší album Queen pravidelně vítězí album A Night in Opera z roku 1975. Název je inspirován groteskou bratří Marxů Noc v opeře. Hlavním důvodem obliby této desky je kombinace kabaretního humoru, hard rocku, opery a dokonce i popu. Právě na ní najdeme slavnou Bohemian Rhapsody anebo ploužák Love of My Life. A pořád krásné album si dáme večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Zlínští strážníci naháněli bíky, muž v Pensylvánii zastřelil 9 lidí a Velká Pardubická vyhlíží ženské eso. U rychlého přehledu zpráv na rádiu Rock Zone vás vítá Ondřej. Kuriozní situaci museli v době náročného dohledu nad volebními místnostmi řešit strážníci ve Zlíně. Jedna z hlídek se vklínila mezi své výzvy po jednotlivých volebních místnostech nahánění uprchlých bíků. V pátek kolem 15:30 odpoledne se pohybovali daleko od ohrady v těsné blízkosti silnice mezi Zlínem a nájezdem na dálnici D49. Strážníci tak na sebe museli vzít neobvyklé role kovbojů a zvířata odehnali do bezpečí dál od frekventované silnice. Majitel zvířat čelí podezření ze spáchání přestupku. Ruský útok na Záporoží si vyžádal nejméně 17 obětí, včetně 3 dětí. Oznámil to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Pátrání po lidech uvězněných pod troskami zničených budov pokračuje. Útok řízený leteckými pumami na domy ve městě přišel v noci na dnešek nedlouho po oznámení dohody Spojených států a Ruska o uvolnění sankcí na vývoj ruské nafty. Zelenský útok ironicky označuje za projev ruské vděčnosti za zrušení sankcí Spojenými státy.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Velká Pardubická vyhlíží ženské eso. 22-letá Lenka Neprašová míří do města Perníku jako vůbec první žena v moderní éře závodu, které se povedlo ovládnout kvalifikaci. Serveru pro nadšence jezdeckých sportů Equi TV řekla, že se jedná prestižním dostihům nehodlá stresovat.
2: V klidu, já si to chci prostě užívat ty dostihy a samozřejmě chci vyhrávat, chci jezdit, ale nejsem takový ten dravej blázen.
1: První dostihy letošní Velké Pardubické začínají v neděli v 11 hodin. Neprašová do nich nastoupí jako 9. žena ve víc než 150 leté historii závodu. Velkou Pardubickou dosud vyhrála jen jediná žena. V noci máme oblačno až zataženo a dešť jen ojedinělé. Zejména v Čechách se místy vyskytne i malá oblačnost a k ránu se ojedinělé vytvoří mlhy. Nejnižší teploty budou klesat k 5 stupňům a při déle trvající malé oblačnosti dokonce až ke 3. V neděli pak čekáme proměnlivou oblačnost. V Čechách se místy na Moravě a ve Slezsku jen ojedinělé vyskytnou přehánky. Později odpoledne a večer budou přehánky a místy i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty v neděli až 15 stupňů, na jižní Moravě ojedinělé až k 18 a v 1000 metrech na horách bude kolem 5.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

Nekonečný koncert. Hodina živáků každý všední den v 18 na Rock Zone 105.9.

hlasováních o nejlepší album Queen pravidelně vítězí album A Night in Opera z roku 1975. A název je inspirován groteskou bratří Marxů Noc v opeře. Hlavním důvodem obliby této desky je kombinace kabaretního humoru, hard rocku, opery a dokonce i popu. Právě na ní najdeme slavnou Bohemian Rhapsody anebo ploužák Love of My Life. A pořád krásné album si dáme večer v 11 na Radio Rock Zone.